0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
4: Ne, to nejsou stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
3: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
5: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
3: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
6: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
7: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
7: Labutě.
5: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
1: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to dízí, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: Vidí ti.
1: Spoň uvidíš, jaká seš.
2: Loránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, byli jste si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hlady probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní hají. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
11: Salonky.
12: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
11: Úklid.
12: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
11: Ha, kuchař.
12: Správně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministryně financí navrhuje vyšší daňové odpočty na hypotéky. Alena Schillerová chce zvýšit limit až o 50 tisíc korun. Změna se má týkat lidí do 630 let od příštího roku. Reaguje tak na růst hypotečních sazeb, které v říjnu stouply na 5,79%. Policie na Kladensku naléhavě pátrá po pohřešovaném seniorovi. 74letý muž odjel ve středu dopoledne z Kročihlav na kole. Doma nechal mobilní telefon a doteď se nevrátil. Pohřešovaný má vážné zdravotní problémy a je v ohrožení života. Francouzský premiér odmítl obvinění z brutality policie vůči studentům. Sébastien Lecornu prohlásil, že bezpečnostní složky neměly rozkaz ke konfrontaci. Vláda podle něj ale nezůstane netečná k obavám mladých lidí. Plán na řešení krize ve školství představí kabinet do konce října. Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia. Na západě a místy i na severu naměříme maximálně 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně v Brně na silnici číslo 52 na trase Pohořelice Brno se boural na 4,5 kilometru, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a pozor taky na Kladně, tam se boural na Vítězné ulici kousek od železniční stanice Kladno město.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať dnešní den zvládnete s prstem v zadku, vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: Máme 3 minutky po 6. je čtvrtek 8. října, přátelé, takže už 8. den říjnovej je tady, takže ho pojďme slavit. Zuzko, ty jsi ve zprávách rýmovala. Ty jsi tam řekla něco v Brně, co jsi řekla?
1: Počkej, z Brna?
3: Opatrně v Brně, to bylo dobrý.
5: A jo, Brně škvrně.
1: Tak to mi fakt nenapadlo.
3: Opatrně v Brně, to je dobrý, kdyby nějaký brněnský rádio, jestli tam ten nějaký mají.
5: Chtělo zaměstnat Zuzku, myslíš?
1: Krokodýl tam je.
3: Je tam?
1: Ano, je tam rádio Krokodýl.
3: Ne, zbavit ne, ale že by jsme jim prodali název rubriky na opatrně dopravu. Opatrně v Brně je dobrý.
1: Opatrně v Brně, krásný.
3: Ne? Nebo jsem po ránu.
5: A můžete odkoupit tady od Zuzky patent.
3: Dobře,
5: bude drahej, teda předem říkáme.
3: Tak mi asi hrabe. Tak pojďme radši hrabat tady s třema sestrama a dáme si jich hrábě.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Máme 8 minut po 6. hodině a je na čase, aby přišlo tradiční protažení s Anabel Šípkovou.
2: Dneska jsem se rozhodla, že udělám speciální rozcvičku pro naše přátelé z Brna. Samozřejmě můžete cvičit i vy, kdo nejste z Brna, akorát, že teda v Brně budou vědět trošku víc, o čem hovořím. Já se vám to, ano.
1: Víš, že nás tam poslouchá asi 5 lidí.
2: No tak právě pro nich to dneska děláme. Musíme zahrnovat všechny naše posluchače, i ty z Brna. Takže dobré ráno, Brno, máme nový den. Jestli ještě ležíte v posteli, je nejvyšší čas se zvednout. Dáme si společně krátkou ranní rozcvičku. Pěkně narovnejte záda, ramena dozadu, hluboký nádech a výdech a teď si zakroužíme hlavou, protáhneme krk, protože to dneska budete potřebovat hlavně na otáčení se za šalinou, která vám právě ujela. No a teď si dáme ruce nahoru pořádně, jako když se snažíte dostat z přeplněný šaliny a teď dejte ruce dolů, protože řidič už vám dveře zavřel, takže si z mě dostanete. Následně přejdeme na dřepy. Raz, dva, dělej, tři, 4. Výborně, tohle je důležitý, protože nikdy nevíte, kdy budete muset sprintovat přes Českou, abyste stihli poslední přípoj. A teď si dáme trošku brněnský motivace. Vzpomeňte si na Jošta na Moraváku. Ano, to je ta slavná socha, u který si každý návštěvník Brna položí stejnou otázku. Proč má ten kůň tak sebevědomý výraz? Ano, vypadá jako čumák neboli penis. A Brňáci už samozřejmě vědí, to není jenom socha, je to městský orientační bod. Když se vás někdo zeptá, kde jste, tak stačí říct, vidíš to obřího koně, co vypadá trošku jako vtípek od architekta? Tak jsem kousek od něj. Takže ještě poslední cvik si dáme, pořádně se usmějte, protože ať už na vás dneska čeká práce, škola, ranní kolona nebo další dobrodružství v MHD, Brno vám nikam neuteče. Krásný den.
0: Rock Radio.
1: Pojďme na muziku. Ramones a Hřbitov zvířátek.

0: Jak zpívají Steel Panther, fuck yeah, což se česky dá přeložit jako yupi. Je 6 hodin a 17 minut. A my, přátelé, pro vás i dneska máme velice hodnotný dar, kterým si můžete do někoho vrtnout.
1: Ano, fakt je čas na to rozdat další vrtačku Stanley.
0: Tu nám do i dnešní rozdávačky ku podivu věnovali Stavmat stavebněny, dodavatel výrobků Debex by Dan Braven.
1: To je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: A stejně tak i samotný Stavmat stavebněny patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: A někde tam na vás čeká i ten vysněný Stanley, který zrovna dneska může být zrovna váš.
1: Ano, připomínáme, že to není údržbář a není živej.
0: Ani striptér, ani nikdo takovej, je to opravdu akurtačka.
1: Ano.
0: Pokud jí chcete, napište si do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo, říkáme to každý den a ještě to budeme dneska několikrát zdůrazňovat. To je velice důležitý, aby jsme vám případně mohli volat, kdyby jsme vás vybrali.
1: Ano, a vy v 8:30 zvedněte mobil.
0: No a za chviličku si dáme Krajson a Vzdálenou.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: 6 hodin 29 minut svítí na našich hodinách na Rock Rádiu v dnešním rokovém rozjezdu, tak snad to svítí i u vás doma už. Máme skoro půl sedmí. Green Day dohráli song Bang Bang. Já bych ho možná přejmenoval na Gang Bang, co? Holky, vy na to, ne?
1: Já bych se ráda dožvíkal o tom mysli pustí zprávy, prosím.
0: A prosíš?
1: A prosím tě, prosím moc.

0: Co se děje?
1: Hezké ráno, máme přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Lidé po celé zemi uctí památku sokolů padlých v bojích za svobodu. Pětního aktu v pražském Teršově domě se zúčastní předseda senátu Miloš Vystrčil. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství proti hybridním hrozbám. V Berlíně o tom budou jednat premiér Andy Burnham a kancléř Friedrich Merz. Obě země spojí síly v boji proti kybernetickým útokům a sabotážím. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávkami 9. kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes od západu dorazí déšť, ojediněle taky bouřky, dopoledne bude ještě polojasno, pak se ale zatáhne, srážky postupně zasáhnou celé území a večer se opět začne obloha v Čechách vyjasňovat. Teploty budou v Česku hodně rozdílné, na většině území naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, západ a sever země bude chladnější, maximálně do 20.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Stále pozor na Kladně, na Vítězné ulici se bouralo, srazil se tam náklaďák s osobákem, kousek od železniční stanice Kladno město. V Brně se řeší nehoda na silnici číslo 52 na trase od Pohořelic na 4,5 kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší ve Zlíchovském tunelu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: Zuzanko, díky, už zase můžete papat a žvejkat a my vám k tomu dáme One of Us, jednu z nás, Joan Osborne.
3: Papej.

0: Rádio. Rokový kalendárium.
1: One of Us nám krásně uvedlo s Joan Osborne dnešní oslavence 7 minut po půl sedmí. Máme čtvrtek 8. října a svátek je dneska slaví Věra, případně Věroslava, Deméter, Dimitri a nebo Simeon. Tak co se ti líbí za jméno? Jak pomeneme naše dítě?
2: Simeon zní skvěle.
1: Simeon je hezký, viď? Ale takový Deméter. Deméter Far.
2: Deméter Far. OK. Far,
1: ne, Deméter, Deméter.
2: Dementere, pojď na večeři.
1: No, ježiš, to je strašný. Krásných 77 let dneska slaví americká herečka Sigourney Weaver, kterou známe z filmu Vepřelec. Tak jestli máte rádi vepřelce, tak se dneska podívejte. Velice milý zvířátko. No a pojďme na muzikanty. 61 let americký basák CJ Ramone, který prošel punkovejma Ramones, nahradil tehdy Dee Dee Ramona.

0: A to je všechno, přejeme všechno nejlepší oslavencům.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Znáš to, když si dáš kebab někde a oni tam nasypou strašně moc toho pálivýho a pak druhý den ráno je to strašně cítit na záchodě, tak to je něco podobného jako dnešní zpívání.
2: Neznám kebab, nežeru, ale jsem ráda, že mi tam nesypou piko, když už si ho jednou za rok dám.
0: Což se tady v Praze děje úplně běžně. Taky gratulujeme, posíláme gratulky a gratulace, to už jsem řekl třikrát, tak si dáme za chvíli horký žeslíže, Lesbians and Gay Song.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Za 10 minut odbije 7. hodina, teďka nás odbije Zuzka s něčím.
2: Já tady mám rychlej tip pro všechny nadšený houbaře, protože rostou.
1: Muchomurka tigrovaná, to je moje houbička.
2: Jo, já se tomu vůbec jako nevyznám, ale našel jsem tady článek, že lidi začali chodit na houby na kopřivnický hřbitov. Že tam mají doopravdy hody teďka.
3: A má to příchuť mrtvol?
1: Řekl bych, že jo.
2: No, jako jsou tam různý kousky, ne všechny jsou prý jako dobrý, ale všechny jsou údajně jedlí. A prý, že celkově se na hřbitovech jako růstu houb daří, že to mají takhle i na Zlínském hřbitově, že tam můžeš jako nazbírat houby. A někteří už to zjistili a doopravdy tam místo skyticí chodí takhle s košíkem.
1: Čau, babi, ježiš, hříbek.
3: Není to nějaký zneucťování?
2: No, jako já si nejsem jistá teda, jestli bych si dala, já takhle, já nejím houby, ale i
3: já
2: tak,
3: taky nejím houby, ani nezbírám,
2: i kdybych je jedla, tak si nejsem jistá, kdyby mi někdo řekl, hele, to jsem nazbíral tady na hřbitově, vedle báby tam.
1: Jako... No, tak si dáš normálně nějakou hřbitovní houbovku pěkně v hospodě, to ani oni ti neřeknou, kde nazbírali ty houby.
2: No, to je pravda, je hrozný, no.
3: Ale my houby nejíme, takže nám se to s Zuzkou nestane.
1: To já je jím, takže mě to možná čeká, ale zase, já kdybych byl hrobník. A dělal jsem tam na tom hřbitově, tak to vždycky ráno oběhnu, co jako
2: no
1: vyrostlo.
2: No to on
1: a...
2: pán říkal, že vždycky, když seká mezi těma hrobama, že
1: jasně.
2: Si nazbírá, no.
1: No to víš, že jo, já bych to prodával normálně tam.
3: Já bych spíš bejt ten hrobník přetáhla lopatou po hlavě ty, co to tam chodí sbírat, ale to je samozřejmě už na hrobníkovi.
1: Že bych se jako těm houbám dala krmení.
3: No, aby měli hnojivo pořádný, čerstvý.
1: Tak přátelé, vyražte na hřbitov, ne za babičkou, za dědou, ale za houbama a dejte nám vědět, jestli máte plný košíky, a nebo plný urničky.
0: Rock Radio.
1: A tohle už je Mr. Mister a jejich Broken Wings, zlomený křídla.

0: Clash a jejich volání Londýna, minutku a něco před 7 hodinou dohrává v dnešním rokovém rozjezdu.
1: Ano.
0: Povídej. Hele, venku je tma.
1: Venku je velká tma a před námi ještě 2 hodiny práce, takže pojďme na to.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme krátce po sedmé, jdeme na zprávy. Česko čekají komunální a senátní volby. Lidé v příštích dvou dnech rozhodnou o vedení svých obcí na další 4 roky. V prvním kole senátních voleb se pak začne prát o třetinu křesel v horní komoře parlamentu. Největší pozornost se tradičně upírá na Prahu a krajská města. Švédská akademie dnes ve 13 hodin oznámí držitele Nobelovy ceny za literaturu. Letos podle expertů i sázkových kanceláří chybí jasný favorit. Laureát získá prestižní medaili a finanční odměnu v přepočtu přes 25 milionů korun. V pátek bude program pokračovat vyhlášením nejsledovanější ceny za mír. Rusko podle Dánska zahájilo sabotáže proti firmám dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila dánská kontrarozvědka. Ruské velvyslanectví veškerá obvinění okamžitě odmítlo. Podle Moskvy jsou tato tvrzení dánských úřadů zcela nepodložená. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110. Další utkání je čeká příští středu ve Španělsku.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle taky bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy i na severu do 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Brně se řeší dvě větší nehody, a to na Jihlavské a Gajdošově ulici. Ve Velkých Němčicích se bouralo na Brněnské a na D11 pozor, pokud jedete ve směru na Prahu. Tam se stala nehoda na 25. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Že bys to stlumil.
4: Stáhnu špatnou aj lajnu, teda čáru.
3: Ustánku, dalevnou krásu, postávaj a smějou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
4: Já nevím, já jsem chtěl popřát hezkou houbařskou procházku po hřbitově, ale asi už to necháme, ne?
3: No. To jsem právě tam přidala pár houbařů teďka.
4: Přátelé, máme 7:04, dneska je čtvrtek a i při čtvrtku vám už za hodinku a půl budeme rozdávat další akuvrtačku Stanley.
3: Ano, kdo by chtěl mít doma Stanleyho, pište si o něj na Messenger, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 mobil.
4: To zní tak strašně, chceš mít doma Stanleyho?
3: Chce mít doma svýho Stanleyho.
4: Jo, chceš, aby Stanley přišel k tobě?
3: O, ke mně nemusí, já už ty chlapy normálně nedávám jako.
4: Ale on by ti třeba...
3: To je idiot vedle idiota.
4: Tak možná nebudem říkat to jméno, ale pokud chcete akuvrtačku a zároveň byste třeba chtěli udělat Anabelle radost, tak si ho ji napište.
3: Ano.
4: No a my jdem na muziku, dáme si Guns N' Roses, Don't Cry, neplač, neplač, Anabelko.
3: Já nepláču a bliju.
4: Já jsem chtěl říct, že ne všichni chlapi jsou takový, ale asi jo.
0: Rock Radio.

0: Aleš Brichta Band, neboli, jak jsi říkala, Alex Brichten. A peklo už čeká na Rock Rádiu 13 minut po 7, což je pravda, protože nás teďka čeká peklo v podobě cvičení. Ty to tady teďka děláš každý ráno a ještě dlouho budeš. A dneska je památný den sokolstva, významný den u nás v České republice. Mm-hmm. Abych to neříkal jen tak, já jsem vyhrabal, že s organizací Sokol je přímo spojený Vilda Čok, že jo, basák, zpěvák, známého z pražského výběru a z jeho bohatý solový dráhy. Přes 25 let prej hrál závodně fotbal za pražský mužstvo Sokol Lysolaje.
1: No tak ale on jaký je sportovec?
0: No ještě pořád, tak hlavně vypadá už jako 40 let stejně.
1: To je pravda, on je takový zakonzervovaný, jak tuňák, drží.
0: Zdravíme Vildu Čoka, doufám, že nás neposlouchá. My jsme ho teďka viděli minulý týden, hrál po nás na nějaký akci.
1: A vypadal ještě jako tuňák?
0: Vypadá furt dobře, prostě, na to, kolik už mu je. No a taky jsem vyhrabal, že přímo náčelník České obce sokolské Petr Sádek je tvůrce projektu Rocková symfonie, což je cvičení na rockový pecky, s kterým objíždí parta sokolů celý svět, aby ukázal, že sokol už není jenom o tom, že budeš někde cvičit, cvičme v rytme prostě v jednom řadu, ale že to může být spojený s nějakou moderní podobou. No třeba, jo, ve třech. No a ještě bychom mohli taky říct, že tady Zuzka údajně chodila do Sokola, což
1: je... moc nevěřím, mě to časově nevychází, že by v té době byl nějak Sokol.
2: Oni překvapivě některý fungují dodnes, takže
0: fungují,
2: chodila
0: samozřejmě.
2: Se mnou.
1: To je pravda, já jsem viděla minulou nějakou reportáž, kde chodila nějaká 98-letá babička, která tam chodí už 68 let.
2: Ne, to jsem byla asi, já.
1: Jo, to byla ty, aha, tak to jo, tak teď už je mi to všechno jasným, co mi to pospojovalo.
0: Zuzka měla melír, víš co.
1: Jo, takhle, jako Kamil, nebo nějaký jiný
2: trochu. Zhruba takovej, no.
0: A počkej, co jsi tam dělala v tom Sokole?
2: Jenom já jsem tam měla přípravu fyzickou na přijímačky na konzervatoř. Když jsem se tam hlásila, tak jsem neuměla ani kotoul, takže jsem se musela doučit trošku.
1: No to se nezměnilo, ale ani po té přípravě.
2: No, moc ne, no. Děkuju.
0: Takže cvičení na kruhách a podobný. Tak přátelé, pokud jste někdy chodili do Sokola třeba nebo do nějaký takový legrace, tak nám to klidně napište.
1: Já si ještě teda vzpomínám na základce, že já jsem byla podobný sportovní talent jako Zuzka a co se týče třeba šplhání na tyč, tak tam jsem vždycky jako se rozeběhla, naskočila jsem zhruba do metrové výšky a pak jsem sjela dolů. A v životě jsem na tu tyč nevyšplhala, bych chtěla říct.
0: Jo, to já jsem měl taky, jsem vyšplhal až poprvé asi v 17. No přátelé, pokud jste chodili do Sokola, nebo jste šplhali na tyči, nebo na něčem podobným, tak nám to napište. A my jdem na Metallicu, The Memory Remains na Rock Radio.

0: Bečka na Rock Rádiu, Niňo Soldárov, 7:23. Anabelko, ty jsi říkala, že bys chtěla nějak zbohatnout, nepřemýšlela jsi o tom, že bys třeba investovala peníze do bitcoinů?
1: Tak já jsem na tom už tak, že abych klidně prodala zlatý zuby po babičce anebo nakoupila bitcoiny. Ty jsi říkal, že teď s bitcoinama se zase děje nějaká dobrá věc?
0: No teďka bitcoin přišel zpátky do hledáčku. Prej už s ním dokonce obchoduje první banka. Banky prej byly skeptický k tomu, ale teď přišla Partners banka s možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní apce. Takže žádná registrace na burze nebo někde ve směnárně nebo podepisování nějakých papírů vlastní krví a pak řešení, co s tím vlastně zaplatíš.
1: No a prej tam jde i pořídit nějaký kousek bitcoinu zdarma, jak to je?
0: No, když si založíš nový účet, tak ti Partners banka dá při zadání kódu BTC500 5 kilo, kdy můžeš potom ten bitcoin za to minimální 5 kilo nakoupit a vyzkoušet, jak to celý funguje.
1: A je to v bitcoinech těch 500 nebo je to v korunách?
0: Dostaneš 500 korun, abys mohla koupit ten bitcoin.
1: Aha, no tak to já si to teda určitě vyzkouším, takže běžím si do mobilu stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. Vy to můžete zkusit taky, přátelé, pokud chcete být milionáři, již brzy držíme vám palec.
0: No a za chvíli držíme další palec s další muzikou, dáme si Harley a Strážní andělé.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5-hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Komín musí mít pořádnej tah.
12: OK Seto. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK Seto. Ten pravej tah.
13: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
14: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
17: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je Chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš.
19: místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World.

0: Chvíle napětí. Dohoupal se činel. Harley dohráli Strážní andělé na Rock Rádiu. Máme necelý 3 minuty po půl osmí.
1: A jeden Strážní anděl tady čeká se zprávama.
2: 18, 18, 18. Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Lidé po celé zemi uctí památku sokolů padlých v bojích za svobodu. Pětního aktu v pražském Tyršově domě se zúčastní předseda senátu Miloš Vystrčil. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství proti hybridním hrozbám. V Berlíně o tom budou jednat premiér Andy Burnham a kancléř Friedrich Merz. Obě země spojí síly v boji proti kybernetickým útokům a sabotážím. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávkami 9. kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu. Oba týmy se pokusí napravit nepřesvědčivý vstup do letošní sezóny. Ve druhém dnešním duelu se střetnou týmy Plzně a Českých Budějovic.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes od západu dorazí déšť, ojediněle taky bouřky, dopoledne ale ještě bude polojasno, pak se zatáhne, srážky postupně zasáhnou celé území, večer pak začne obloha v Čechách se opět vyjasňovat. Teploty budou v Česku hodně rozdílné, na většině území naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, ale západ a sever země bude chladnější, maximálně do 20.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Opatrně v Plzni na Masarykově ulici, kde se srazily dva osobáky, a v Praze se bouralo na Poděbradské mezi křižovatkami ulic Kbelská a pod Turnovskou tratí směr centrum.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky, jedeme dál, teda než pojedeme dál, tak jenom jedna poznámka, opět chodí vzkazy, kde chcete vrtačku Stanley a posíláte bez čísel. Pokud nepošlete číslo, tak si můžete vrtat doma leda koleno.

0: Rozdívají poslední tóny pecky Over the Hills and Far Away na Rock Radio od kapely Nightwish. My máme 40 minut po 7, čili 20 minut do 8. A Anabel tady má pozvánku.
1: Přesně tak, přátelé.
0: Sobě domů.
1: Ne, ke mně domů to nebude, prosím vás, hlavně mi tam nikdo naleste. Každopádně mám pro vás pozvánku na podzimní, nebo spíš už takovou zimní tour, protože to je v listopadu, je to mezi podzimem a zimou, bych tak řekla.
0: Neslibuješ, že bude sněžit?
1: No to vám slíbit nemůžu. Jestli bude sněžit, to nevím. Každopádně Trautenberg vyráží na tour s názvem Vyuzený podzim, která má celkem 4 zastávky. 13.11. ve Zlíně společně s kapelou Donor, pak je tam 14. Ostrava, tam jsou dvě kapelky, Garáž a Zrcadla. 19.11. je Praha, Lucerna s Valdagengem, kde budu i já, protože včera mi kluci napsali, jestli bych jim to neodmoderovala, což jsem samozřejmě s nadšením přijala, protože jsou to moji miláčkové.
0: Jsi poslal QR kód, ne, rovnou.
1: Přesně, QR kód, díka kozy. A 20.11. v Brně v Sonu společně s Valda Gengem, takže určitě si kupujte lístky, dojděte chlapce podpořit, jsou naživo naprosto skvělý, doporučuji všema 10.
0: Vyuzený podzim, já to naprosto miluju, jako oni jsou fakt přesně takový, jak vždycky potřebuji, aby mi zvedli náladu.
1: No, a prostě Vyuzený podzim, no. Můžeš, miluji tak to. Oni házejí totiž klobásy do lidí a tak, takže asi proto ten název.
0: Takže Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Rumcais je dement, koukejte kupovat lístky na Trautenberky.
1: Přesně tak, lístky najdete přes jejich oficiální weby, stránky, tam budou různý prokliky, takže kupujte, podporujte své oblíbené kapely.
0: No a ty jsi zmiňovala, že v Lucerně jim bude support dělat i Valdagang, tak si je za chvíli dáme.
1: Super, Valdagang, asi se mi stejská, mě už se po klucích taky stejská.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: váš názor. Váš názor.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
17: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
19: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.

0: 7 minut před 8 posloucháte rokovej rozjezd na Rock Rádiu a Plus Vandom, My Guardian Angel, můj anděl strážný.
1: Ano, my tu jednoho anděla strážného máme nejenom ve zprávách, ale taky přijíždějícího právě teď na motorke.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Hubne nám to, hubne, po hříchu nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul po větu, už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém. Burzi máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foj jako všecko, v Drahotuši nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10, kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Ti tohle zavření krasových silnic pořádají.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Skorpíci, Rock You Like a Hurricane na Rock Radio, 2 minutky před 8. V 8 hodin nás čekají další zprávy se Zuzkou. Dozvíte se, co je novýho. Připomeneme, co dneska rozdáváme a pak do vás nasypeme ještě něco z našeho playlistu. Tak buďte vzhůru, zůstaňte s námi a mějte pěkný ráno.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
5: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
6: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
7: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme přesně 8 hodin, jsou tu další zprávy. Ministryně financí navrhuje vyšší daňové odpočty na hypotéky. Alena Schillerová chce zvýšit limit až o 50 tisíc korun. Změna se má týkat lidí do 36 let od příštího roku. Reaguje tak na růst hypotečních sazeb, které v říjnu stouply na 5,79%. Policie na Kladensku naléhavě pátrá po pohřešovaném seniorovi. 74-letý muž odjel ve středu dopoledne z Kročehlav na kole. Doma nechal mobilní telefon a doteď se nevrátil. Pohřešovaný má vážné zdravotní problémy a je v ohrožení života. Francouzský premiér odmítl obvinění z brutality policie vůči studentům. Sebastian Lecornu prohlásil, že bezpečnostní složky neměly rozkaz ke konfrontaci. Vláda podle něj ale nezůstane netečná k obavám mladých lidí. Plán na řešení krize ve školství představí kabinet do konce října. Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo ráno a dopoledne ještě místy polojasno se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě může i zabouřit. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy na severu 16 až 20.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na silnici číslo 34 na trase Jindřichův Hradec České Budějovice na 3. kilometru. V Táboře se řeší nehoda na ulici Československé armády a v Praze se bouralo na Poděbradské mezi křižovatkami ulic pod Turnovskou tratí a Kbelská směr centrum. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Abyste se dneska při čtvrtku tužili, vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 8. října. Napsal nám Martin. Zdar parto. Jasný, že jsem chodil do Sokola, pan cvičitel vždycky řekl tužme se a pak nám dal takovou čočku, že jsme domů lezli po čtyřech.
5: No tak dřív se tužili, dneska se otužujou.
4: To je zosporodný vlastně.
5: Každá doba má něco.
4: Víte, jako kruhy a koza nebo studená voda, to je furt to samý.
5: Přesně, Wim Hof, dejchání, ledový kostky, krása.
4: Ano.
5: Nevlezla bych do toho, ani kdyby mi někdo držel zbraň u hlavy.
4: Nebo třeba akuvrtačku u hlavy.
5: No, může být, pokud chcete i vydržet akuvrtačku někomu jinému u hlavy, můžete jednu získat, a to tak, že si napíšete na Facebook nebo Instagram Rock Rádia, připište svoje telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon.
4: A já nevím, jestli jsme to říkali, ale připište telefonní číslo.
5: Řekl jsi to.
4: Jo?
5: Já jsem to řekla, teď už i ty.
4: A?
5: Zuzko, řekni to.
1: Připište telefonní číslo.
5: Výborně.
1: Ale nepište ho pod obrázek na Facebook, ale do Messengeru.
4: Ano, důležité. Do Messengeru k tomu vzkazu připište telefonní číslo, protože jinak vám nebudem ani volat.
5: Ano, já myslím, že teď už to pochopil i průměrně vyvinutý orangután.

0: 13 minut po 8. Doznívají kytary kapely Offspring. Gotta Get Away na Rock Rádiu v dnešním čtvrtečním rokovém rozjezdu. Je 8. října a děda bude dneska vzpomínat na tenhle den, na rok 1987. Mám tu takovou ptákovinu o kapele ZZ Top. Ano. Kluci z kapely ZZ Top, tyhle ty vousatý pánové, si 8. října roku 1987 zarezervovali drahej a velice exkluzivní výlet. A nebyl to teda výlet ani na půl dne, ani na celý den, ani na týden, byl to výlet na měsíc. Jakože na ten, co je tam nahoře. Na ten měsíc velkým M. Aby byli úplně první turisti, kteří se teda na měsíc podívají. Nutno říct, že ta rezervace prej pořád platí, pořád se s tím počítá. Kluci ze ZZ Top na odlet pořád čekají. Blbý na tom je to, že Dusty Hill umřel v roce 2021 a teď nás letos v srpnu opustil i bubeník Frank Beard. Takže já už vlastně čeká z té původní sestavy jenom jeden pán.
1: Já nechci tady si hrát na Jolandu, ale mám takový pocit, že to neproběhne.
0: Jestli teda náhodou se nestalo to, že třeba Dusty už tam odletěl v roce 2021 a teď tam za ním letěl Frank.
1: To si myslím, že je pravděpodobnější.
0: Že je to pravděpodobnější.
1: Ano.
0: Akorát tím pádem nevím,
1: jestli... Já bych teda na měsíc neletěla, ani kdyby mi za to někdo zaplatil.
0: No, já bych taky neletěl, to je
1: jako tam do toho kokpitu se zavřít, jakože tu klaustrofobii, umřela bych strach ještě před odletem na infarkt.
0: Právě, já si myslím, že vlastně Billymu Gibbonsovi bychom měli popřát co nejvíc zdraví a co největší dlouhověkost, aby se tam ještě nepodíval na ten měsíc.
1: Tak.
0: Takže přejem.
1: Přejem.
0: Dobře. Panoptiko, Sancho Panza, teď zdravíme kluky ze ZZ Top na Rock Rádiu.

0: Amarant, Drop Dead Cynical na Rock Rádiu, 22 minut po 8, přátelé. Dneska je 8. října, což znamená, že přesně za měsíc už bude po všem.
1: Přesně tak, přesně za měsíc oslavíme narozeniny Rock Rádio, oslavíme 18. A to znamená, že si to žádá samozřejmě oslavu. Tento rok jsme se přesunuli z Plzně do Zlína.
0: To je už velká oslava sama o sobě.
1: Kde je více prostoru, takže přátelé, kupujte lupeny, jsou k dostání na našem webu www.rokovýradio.cz, aktuálně za 890 korun. Pak budeme pouze zdražovat, takže si je určitě kupte co nejdříve. Čekají vás kapely, čeká vás křest dvou kalendářů, mužského, ženského, a mužský už je v předprodej.
0: Já jsem chtěl říct, že sportovní hala Datart bude praskat ve švech, tak koukejte přijít, mimo jiný i právě proto, že tam budeme křtít ten mužský kalendář, jak tady říká moje milá kolegyně. A přesně tak je v předprodej, a to ve slušný partě, kterou najdete na našem webu rokovyradio.cz. Tak pokud jste ve slušný partě už byli a teď jste se tam dlouho nepodívali a zjistíte, že tam najednou nejste, tak se registrujte znova. A pokud tam ještě vůbec nejste, tak se registrujte taky.
1: Ano, přátelé, došlo k refreshi našeho systému, to znamená, že pokud jste byli registrovaní a máte pocit, že je všecko v pohodičce, že tam jste, už tam nejste. Takže potřebujeme, aby jsme vás tam znova nalákali, tím pádem právě kalendář získáte pouze ve slušný partě, takže se registrujte k nám.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Za chvíli budeme omdlívat, protože Linkin Park zahrajou svou pecku Faint.
1: Já už jsem omdlela.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Tlačím, ale moc to nejde.
11: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
12: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
11: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
13: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
17: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
18: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
19: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: Linkin Park Only Way v pecce Faint, která nám dozněla jenom pár vteřin. Po půl devátý u nás na Rock Rádiu.
1: Je to tak, čekají nás poslední zprávičky, teda společný takhle v této svaté trojici. Pak jich bude ještě spousta do večera.
0: Amen.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek. Hokejová

0: Ní pruh.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Jedeme dál, dáme si Luci a Danielu, jedno je kapela, jedno je název songu a za chvíli nás čeká Stanley, to je zase akuvrtačka, pokud jste si o ní nestihli napsat, tak už teď nepište. Zase zítra, my jdem teď někoho vybrat, za chvíli mu voláme.

0: Lucie, Daniela, Zuzka, Anabel, Honza, Stanley.
1: Prejte, vy vyřváváš dílku svýho penisu, říkal kolega. Honza tady řval pět!
0: Jo, zkracuje se. Ne, jen se, pobav prostě ne, na velikosti mýho háďátka.
1: Tady v pohodě, háďátko za pět a za pět vteřin voláme někdo.

0: Komu ještě z vás,
1: prstíčkem budeš hrabat.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Bankka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Rock Radio.
7: 4 minutky nám zbývají do 8:45 a my už máme na telefonu Báru z Klečůvky. Barunko, dobré ráno přejeme.
8: Dobré ránko.
9: Dobré ráno.
7: My tě zdravíme, ahoj. Prosím tě, tak další vrtačka Stanley, kterou nám věnovali Stavmat stavebniny, zamíří k vám do Klečůvky. Prosím tě, kam to poletí nebo pojede?
9: No to je taková malá dědinka na kopci a... A z okna obýváku vidím tady krásně zlínské domečky, takže...
7: Zlínské domečky?
9: Máme to, co by kamenem dohodil do Zlína.
7: Takže když tam hořel ten sklad bod, tak na to jste koukali?
9: Tak.
8: Ona to zapálila.
9: Koukala jsem, jak stoupadím.
7: Ježíš, tak to jsme zase nechtěli prozrazovat. My jsme chtěli prozradit, že jsi nám psala, že se sloni v lednu poznala se svým přítelem a letos v lednu se vám narodil syn. Vy jste to vzali docela hopem teda.
9: Někdy se to tak stává, no.
8: Nebyl čas ztrácet ale... čas a ptát se, kdo je kdo, jenom to jasně.
9: Přesně tak. Není prostě potom, nebyl prostor nějak jako se ohlížet zpátky, takže jsme to vzali přesně.
7: Ale mně to je jasný, když se dva lidi milujou, tak prostě je naštěkáno v boudě hned. A prosím tě, řekni mi, k čemu budete používat Stanleyho?
9: No, tak protože za chvilku snad se trošku osamostatní. Náš synáček, tak mu chceme vybavit pokojíček.
8: Ježiš, já myslela, že začne vrtat takhle v brzkým věku. Uklidnila, už jsem si ho představovala, jak mu vrazíte vrtačku a pošlete ho do jobu jako v roce.
7: Malej bude jezdit na melouchy.
9: By to měl jako novou hračku, to ne.
7: Tak prosím tě, Barunko, my držíme palce, ať je malej hlavně zdravej, ať se máte s Michalem dál rádi, držíme palce i s budováním pokojíčku pro prcka, který nám potom pošli nějakou fotku, jak to dopadlo, jinak si vrtačku moc užij a zase se někdy ozvej, budem rádi.
9: No díky moc.
8: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
9: Vám taky, ahoj.
7: Díky, ahoj.
10: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by den Braven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Já vám mluvil, vlastně jsem to řekl.
7: Jenom abyste měli představu, teď tady Anabel na mě asi 10 vteřin mává, že jako bude mluvit, jaký vůže jo.
8: Já na to pak zapomenu. To je skvělý, moje paměť akvarijní ryby po třech mrtvicích je velice zábavná. Přátelé, ano, já se s váma chci rozloučit dnes trošku předčasně. Honzík tady bude ještě na poslední vstup a to z důvodu, že už 3 týdny chrchlám jak nějaký tubera, který vykouří 4 krabičky za den, takže si jdu nechat zčekovat svým veterinářem, abych vám nechcípla do konce roku, takže mi držte palce. A zítra v 6 budu opět na značkách. Mějte se krásně. A chceš něco říct?
7: Jo, chtěl jsem říct jenom, že kecáš, že jdeš sbírat ty houby na hřbitov, ale to je v pohodě.
8: Páček, skledáček.
7: Ahoj. A teď je nám štajní. Cik-cok.

0: Je 8 hodin a 51 minut. Hollywood Undead dohráli svýho lva na Rock Radio a přátelé, je na čase se rozloučit. Anabel už to zabalila a já se tady rozloučím se Zuzkou a s vámi jednou takovou historickou rychlovku ještě. 8. října, což je dneska, roku 1966 bubeník kapely Cream Ginger Baker skolaboval na koncertě za bicíma potom, co hrál 20 minut solo na bicí. Probral se až v nemocnici. Takže já vám za sebe a asi za Zuzku přeju, ať už budete dneska dávat jakýkoliv pracovní solo, tak ho zvládněte a neskolabujte.
1: Krásný konec. A já bych jenom chtěla pozdravit Filipa, který nám tady píše do Messengeru, že jsme hrozný podvodníci a že je výherce předem jasný a že nečteme vzkazy. Tak prostě, že Filipe, nám přišlo dneska asi tak 1159 vzkazů, všechny jsme poctivě proklikali, všechny jsme si přečetli, takže...
0: Tak vzkazů, Filipe, bylo 835, myslím. No. Jestli máš pocit, že máš větší péro než ostatní, tak nám klidně ještě napiš nebo pošli fotku, ale jinak si nestěžuj, protože jako tak vrtaček je jenom 5, příteli. Jedeme dál, Dan Landa, Motýlek a my se s váma loučíme, další podvodníci, zase zítra. Čau čumáci.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Tak tohle nevyvětrám.
10: Zase všude tolik vody.
9: To je puch.
11: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
12: Ventilatory.cz.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Česko čekají komunální a senátní volby. Lidé v příštích dvou dnech rozhodnou o vedení svých obcí na další 4 roky. V prvním kole senátních voleb se pak začne prát o třetinu křesel v horní komoře parlamentu. Největší pozornost se tradičně upírá na Prahu a krajská města. Švédská akademie dnes ve 13 hodin oznámí držitele Nobelovy ceny za literaturu. Letos podle expertů i sázkových kanceláří chybí jasný favorit. Laureát získá prestižní medaili a finanční odměnu v přepočtu přes 25 milionů korun. V pátek bude program pokračovat vyhlášením nejsledovanější ceny za mír. Rusko podle Dánska zahájilo sabotáže proti firmám dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila dánská kontrarozvědka. Ruské velvyslanectví veškerá obvinění okamžitě odmítlo. Podle Moskvy jsou tato tvrzení dánských úřadů zcela nepodložená. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, dopoledne ještě místy polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přehaňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě může i zabouřit. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy i na severu do 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na Ruské ulici v Ostravě, taky na trase Jindřichův Hradec, České Budějovice u obce Úsilné. Pokud pojedete po silnici číslo 34, pozor na 3. kilometru. A v Praze se řeší 2 větší nehody. Jedna na Evropské ve směru z centra, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. A potom na Poděbradské, pozor mezi křižovatkami ulic pod Turnovskou tratí a Kbelská. Tam neprojedete pravým pruhem směr centrum.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
2: Bolela mě trochu hlava, musel jsem si vzít prášek.
1: Jo, furt se to s tebou táhne, jo?
2: Ne, já jsem byl včera na křtu nový desky Olympiku. Mm-hmm. Taky se tam pouštěl videoklip novej. O, Petr Janda mě pozval na pár panáků rumu, no, tak
1: počkej,
2: že to prej musím jako ochutnat, no.
1: Tak to jsem, není možný.
2: Já jako v podstatě abstinent, tak jsem
1: ty
2: se nechal...
1: Ty jsi panákoval, jo.
2: No tak jako když tě pozve Petr Janda na panáka, tak jako musí žít, že jo.
1: No to chápu, no.
2: Ale teda on to dal jako v pohodě, no. No já jako...
1: Tady já jsem zvyklej, no, ale u tebe se teda divím a klobouk dolů, že jsi teda dneska vůbec dorazil.
2: Prej byl dobrý, jako, nebo takhle byl dobrý,
1: jo,
2: jako,
1: tak když to...
2: já se v tom nevyznám.
1: No, když to
2: pro mě
1: pití je
2: jako...
1: kvalitní, tak se to dá zvládnout, i když jo, takže... já nejsem abstinent, tak já nevím.
2: Ale ráno mi bylo hlavička, nějaký víno tam bylo taky,
1: jo. Až takhle jsi se rozjel.
2: Tak uvidíme, jak to bude mít dneska, jaký to bude mít vliv na vysílání.
1: No, tam by určitě byly kamery a všechno to uvidíme někde v televizi,
2: jo,
1: jak tam Kamil Drap. Jo, Topstar
2: tam něco točil, no, jako, no. Tak
1: Kamil Drap nametený.
2: Tam bude někde rozhovor s Petrem Jandou a tam v rohu Kamil, tam bude klopit flašku do sebe.
1: No, tak to já to budu sledovat.
2: No, uvidíme, co tam bude. Takže to ale, tak snad to nebude mít vliv na vysílání, no. Hele, písničky tady jsou, tak asi to všechno je v pohodě.
1: Jo, tak jo. To
2: půst. Půst ještě za kešlu. Dobře, tak já vám přeju hezký rokový dopoledne čtvrteční a pojďme na Powerwolf.

0: Bon Jovi na Rock Rádiu, 5:45. Dneska máme 8. října a pojďme se podívat na kalendář, co nám nachystal. Dneska by oslavil narozeniny Johnny Ramon, což byl kytarista kapely Ramones a zemřel na rakovinu 15.9.2004. Dneska by oslavil narozeniny, tam bylo prokletí, co se týká kapely Ramones ohledně rakoviny, protože 3 z původních 4 členů zemřeli právě na rakovinu. Jedinej Didi Ramon, baskytarista, na rakovinu nezemřel, ale zemřel taky brzo. Prostě tahle kapela nad sebou měla cejch smrti a co se týká rakoviny, tak ještě dvojnásobnej. Bohužel, nedá se nic dělat, každopádně vzpomínáme na tuhletu výjimečnou kapelu, na tyhle výjimeční lidi a Johnnymu posíláme do nebe přání všeho nejlepšího. My si dáme za chvíli Ozzyho Osbourna, taky Beast in Black, anebo Kabáty.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
15: To je Domanský.
14: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
16: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.
20: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Calamity Jane, Kabáti na Rock Rádiu v 9 hodin a 38 minut. 7. listopadu víte, že oslavíme ve Zlíně v hale Datart 18. narozeniny Rock Rádia. O tom už jste slyšeli z Rock Rádia několikrát. Ale co je aktuální novinka, je to, že tam oficiálně pokřtíme narozeninový kalendář, nebo respektive kalendář pro příští rok, který je spojený právě s narozeninama a ten půjde do prodeje 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě, nebo taky do slušný party na rockovýradio.cz. Tam na vás totiž čeká překvapení. Dozvíte se, jaký rockový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře Slušnej rocker 2027. A navíc si ho budete moct ve slušný partě i předobjednat. Takže jestli chcete mít jistotu, aby se k vám dostal, tak doporučuji jít na kanál Slušná parta, tam se všechno dozvíte a budete mít jistotu, že vám příští rok bude opět viset.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A od narozenin Rock Rádia k dalším kulturním akcím, to se dozvíte za chvíli, kde se co bude dít. A další muzika Nirvana je připravená a dáme si třeba i tu blatanku do celý na Rock Rádiu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
11: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
18: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Blanka.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy. Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Na olomouckém výstavišti Flora dnes začne podzimní zahradnická výstava Flora Hortikomplex, potrvá do neděle. Výstavu ovoce a zeleniny doprovodí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní výstavu Flora každoročně navštíví zhruba 20 tisíc lidí. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bytě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mám pro vás ještě počasí. Dneska zpočátku polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a večer s deštěm. Denní teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: S dopravou jdeme do Loun, konkrétně do ulice Žižkova. Tam se řeší nehoda osobního auta a cyklisty, tak tam počítejte s omezením a malým zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil Drábám přeje hezký čtvrtek 8. října, posloucháte Rock Radio, rokový dopoledne a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Tak to nebudeme zdržovat, když jsme toho namluvili dost a dáme si rovnou Arakaina Dimitri, Sunrise Avenue a na začátek Joan Jett.

0: Counting Crows na Rock Radio, přesně ve čtvrt na 11. A my se jdeme podívat na náš web rockoviradio.cz, protože tenhle týden jsme se ještě nepodívali na skladbu rockovýho referenda, aspoň tedy ne se mnou, tak abyste věděli i takhle přes éter, pokud se na to nedíváte, jaký alba jsou v nabídce a o kterých rozhodujete, který si pak pustíme v sobotu od 19 hodin. Celý komplet. Tentokrát, tento týden, jsou to novinky, v podstatě nedávný, které vyšly, takže jsou to nové desky, na které jste se třeba ještě ani nemuseli dostat. Tím pádem, když si odhlasujete, tak ji můžete mít premiérově na Rock Rádiu. Jedná se o novinky od Marilyna Mansona, Rolling Stones a Seven Dust, takže pestrej arzenál, pestrá nabídka z každého žánru i v podstatě dekády. No a teď je na vás, abyste to vybrali a rozhodli. Zatím teda to vypadá, že největší úspěch u vás má Marilyn Manson, 43% hlasů, Rolling Stones 38 a Seven Dust 19. Seven Dust, ty jsou takový trošku upozaděný u nás doma, oni budou hlavně v Americe, sem k nám se dostávají mnohem hůř a samozřejmě i ta jejich popularita je tady o to nižší. Nicméně uvidíme, jak to nakonec dopadne. Důležitý je, že nějaký hlasy od vás mají, třeba se ještě zmobilizujou fanoušci. Pokud by to skončilo takhle, tak v sobotu večer od 19 hodin uslyšíme novinku od Marilyna Mansona. A asi mám takový pocit, že to tak i bude. Teď si dáme Faith No More, nebo teď za chvíli. Faith No More, mám pro vás i Plexis Bary a budou třeba i Gamma Ray.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

0: mať stav pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Rembrandt na Rock Rádiu v 10 hodin a 37 minut. Pokud budete poslouchat zítra při pátku v tento čas, tak uslyšíte na frekvencích Rock Rádia novou píseň kapely Škvor. Tedy konkrétně už třetí novou píseň z připravovaného alba Na hraně, který vyjde 15. října, tedy už za pár dní. A kapela Škvor z něj pustí do světa další píseň, která bude mít premiéru mimochodem dnes v 19 hodin na sociálních sítích, na YouTube a všude možně, kde budete moct zhlídnout videoklip, o kterým si mimochodem zítra s chlapci popovídáme, protože si zavoláme, představíme si novou píseň a z éteru Rock Rádia ji taky zítra v tento čas uslyšíte. Jmenuje se Tajný přání, takže ji můžete nasát už během večera, jak jsem říkal, v 19 hodin bude mít premiéru videoklip, už třetí videoklip k písni, nový písni kapely Škvor, takže se máte na co těšit. Já můžu říct za sebe, že si myslím, že se vám ta píseň bude líbit, protože mě se líbila hned, když už jsem byl na násleších ve studiu kapely Škvor a poslouchali jsme novou desku, tak jsem ji hned označil jako jednu z nejpovedenějších, tak jsem moc zvědavej, jak se bude líbit vám a každopádně zítra, až si ji pustíme, tak si můžeme i napsat, jaký na ní máte názor a tak dál. Takže zítra určitě po 10:30 poslouchejte Rock Rádio, uslyšíte novinku od kapely Škvor a taky krátký rozhovor k novému albu a k nový písni a k novému klipu. My si za chvíli na Rock Rádiu ještě dáme pořád v podstatě, no je to už starší věc, sověvěrnej rok 2023, ale pořád ještě novodobější tvorba kapely Škvor, takže si je připomeneme, pak vám pustím Skillet, mám tady pro vás i Status Quo, no a v 11 hodin

0: Rozjedeme elektrický oběd, kde si muziku budete diktovat vy.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovky v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
10: To je Domanský.
9: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
11: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
16: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr.i, brds.cz.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Hnutí ANO chce nadcházející volby do třetiny Senátu vyhrát a výrazně posílit svůj klub v horní parlamentní komoře. Řekl to první místopředseda ANO Karel Havlíček. Opoziční strany věří, že udrží v Senátu většinu, aby mohli dál blokovat a brzdit záměry vlády ANO, SPD a motoristů. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeri se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Jméno se dozvíme popoledni. No a prezident fotbalové federace FIFA Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě zkontrolujeme počasí pro dnešní den. Zpočátku polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a večer s deštěm. Denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě zkontrolujeme silnice, podíváme se do Tábora, konkrétně do ulice Václava Soumara. Tam se řeší srážka dvou osobních aut, překáží v provozu. A v Lounech si dejte pozor v ulici Rybalkova. Taky se tam srazily dvě osobní auta. Tak obezřetně všude, kde posloucháte Rock Radio, a dojďte v pořádku.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Elektrický oběd startuje právě teď, 2 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám hezký čtvrtek 8. října a aby byl ještě lepší, tak si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou píseň, o kterou si můžete napsat na náš Facebook, do Messengeru a nebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Já jsem připravený vám to servírovat, samozřejmě pokud to bude v mojich možnostech, tak velice rád zahraju, máme na to 60 minut, tak uvidíme, kolik toho stihneme. Pojďme tedy na první příspěvek dnešního elektrického oběda, který standardně je vždy ode mě, a dneska si dáme Metallicu.

Tak tohle byla Metallica, kterou jsme si dali na rozjezd dnešního elektrického oběda. Já tady mám první přání. Ahoj, prosím, zahrajte Harley, proč pocit mám. Joskovi na Sněhov. Díky, je tady napsáno. Tak, jdeme na

Zahráli jsme si Umf na Rock Rádiu v elektrickém obědě a zařídila to Vicky. Já tady mám další přání. Ahoj, Rock Rádio, zahrajte mi prosím něco dobrého od kapely Dimitri. Moc děkuji, když mi to zahrajete, musím ještě pracovat a rád si poslechnu něco od kapely Dimitri. Tak to je jeden vzkaz. A pak tady byl ještě jeden vzkaz na Dimitri, jestli můžu zahrát k obědu V dobrým i zlým. Takže to spojíme dohromady a pojďme si to dát.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
5: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
13: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopíjat jít to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Sberbanka.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

Na Rock Rádiu jsme si dali Ghost a ty zařídil Jirka. Já tady mám další dvě přání, které spojíme dohromady. Ahoj, přeji pěkný den do rádia. Mohl bych poprosit nějakou písničku od Kabátů a bylo by to pro Pepu z DB Schenker, díky Jenda z Českého rybařského svazu Pardubice. A další přání zdravím do rádia všechny posluchače, prosím o zahrání písně Houby magický a bude to pro tu nejlepší ženu na světě se vzkazem Miluji tě, nade vše jsem šťastný, že tě mám, lásko, děkuji. Takže Houby magický.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Dali jsme si korny na Rock Rádiu, nebo respektive korny, ono je to jakože v úvozovkách, protože tohle to je cover, který vyšel jako bonus v roce 2004 na jejich bestovce a tuhle tu píseň zařídil Daniel. Já tady mám další vzkaz. Kamile, zdravím tě, dnes má narozeniny naše inkoťácké sluníčko Janička Václavíková. Přejeme vše jen to nejlepší, štěstí a zdraví a ať je pořád tak veselá, protože to krásně přenáší i na nás všechny. Písničku nechám na tobě, to přeje Čuta a celé komando Ingot. Tak samozřejmě se nabízí kapela Ingot. Já mám dvě oblíbené písně, ale ani jedna se asi nehodí v tomhle smyslu, protože je to Adie potvorám, což bych asi úplně jako nehrál a možná jsem ztrácel čas. A tu si zahrajeme a berte to s nadhledem samozřejmě ten text, ale jinak samozřejmě Ingot určitě udělají radost. Z Rock Rádia se připojeme i my s přáním všeho nejlepšího a jdeme si je dát.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
16: Mami, já mám řidičák.
17: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
18: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
19: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu. Marek si napsal o Dia a Výrak, píseň, kterou jsme slyšeli právě teď, a budeme pokračovat ve vašich vzkazech a přáních. Ještě něco stihneme do té 12. hodiny. Konkrétně novinku od Arakainu, Snad na pořád, která je venku asi týden. A právě tuhle tu píseň si v dnešním elektrickém obědě přeje slyšet Martin. Že ji nemůže dostat z uší a poslouchá ji pořád, tak by si chtěl poslechnout na cestách i z éteru Rock Rádia. Tak já tohle přání velice rád splním a pojďme si dát Arakain a Snad na pořád.

Dali jsme si Johna Lennona na Rock Rádiu v elektrickém obědě. O tuhle tu píseň si napsala Jiřina. Já tady mám poslední vzkaz a tím pádem se dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda, tak pokud se na vás nedostalo, tak se omlouvám, zkuste to zítra. Po 11. hodině pojedeme znova na vaše přání. Teď si dáme Maideny, který mám připravený, a zařídil to Bohouš, který zdraví. No a já vás zdravím taky, Kamil Dráb se loučí a předávám slovo Danovi, který pro vás má už za chvíli rokovej voraz.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínají lidé po celé zemi. Pietního aktu v Tyršově domě na Pražské Malé Straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda senátu Miloš Vystrčil. Odhadovaná míra chyb ve výdajích z rozpočtu Evropské unie je i nadále příliš vysoká. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy Evropského účetního dvora. Míra chybovosti byla 3,8%, o rok dříve to bylo méně. No a bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který zájem oznámil.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Ortenovo náměstí v Praze je nehoda osobního auta s tramvají. Probíhá tam vyšetřování nehody, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Já vás zdravím, rockeři, začíná rokový voraz poslední dneska se mnou, zítra to bude s Kamilem, Kamil si to protáhne, my jsme to v pondělí spolu prohodili, takže to budete mít takový příjemnější s tím Kamilem, aspoň se něco rozvíte v hudbě. A já vám pustím Black Sabbath, Def Leppard, Panoptico, anebo The Darkness.

0: To byly Black Sabbath Paranoid z roku 1970. Teď si vemte, že v červnu 1970, tenkrát v Londýně, oni měli kluci hotovou z Black Sabbath celý album a chyběla jim jedna písnička, protože ten vydavatel se jim ozval a říká, hele, ještě vymyslete nějakou tříminutovou věc. To album se mělo jmenovat původně úplně jinak než Paranoid. No, kluci nakonec složili, že Tommy Iommi během obědové pauzy, během 20 až 25 minut složil legendární ten kytarový riff, který v té písnice je. No a Geezer Butler, baskytarista, složil text, Ozzy to naspíval a vznikla nám tato brutální pecka od Black Sabbath. Ono to nemělo vlastně žádný ambice a nakonec se to stala jedna z nejlepších jejich písní, skoro nejlepších písniček, tak abych to tady zase jako nevyhypoval úplně, že je to nejlepší písnička, samozřejmě mají lepší, ale zaplať pánbu, že ji přidali, protože jsme rádi, že tuhle písničku můžeme poslouchat. A já vám pustím další, kdo nás čekají, Rammsteini, Ace Frehley anebo Lucie, nejlepší, kterou znám.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Sandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Sandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
13: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
12: Co?
13: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
12: Skla prostroje.cz.
13: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Oh! Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
17: To je Domanský.
16: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Min Jeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minjeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: To byly Rammstein Amerika z roku 2004. Kdo by to řekl, 22 let stará věc. Já jsem ji teda hrozně dlouho neslyšel, tak jsem si říkal, že bychom mohli trošku zaspomínat. A já bych vás ještě chtěl pozvat na narozeniny, protože nám se blížej a za necelý měsíc už vlastně budou 7.11. ve Zlíně. Minulý rok jsme byli v Plzni. Můžete se těšit na celý náš tým, budou tam naši moderátoři, všichni, skoro doufám, všichni dorazej. Budou tam hostesky, můžete si tam koupit i nový kalendáře, který budou se slušnýma rockerkama, ty rockerky by měly taky dorazit, takže chlapi, jestli chcete mrknout na nějaký kočky, tak není problém, budou tam. A k tomu budou tři české kapely, které už můžete uhodnout, jsou na plakátu na sockách našeho rádia. Tam máte nápovědy, kdo nás posloucháte každý den, tak si to tam jednoduše uhodnete. Tenhle měsíc se prodávají lístky na rokovemradio.cz za 890, příští měsíc 990. Tak zbytečně nečekejte, ať to nemáte dražší.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já vám pustím Kiss, novýho Honzu Křížka, Čas nejde vrátit, z letošní pecka, anebo Green Day.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.

0: CZ Benu. Rádi vám poradíme.
1: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
6: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
8: CarGlas opraví.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

0: Sberbanka.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude tradičně soustředit na Prahu a krajská města. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory. Společné zadlužení Evropské unie rychle roste a na konci roku 2027 by mohlo dosáhnout 1 bilionu eur. Uvádí to Evropský účetní dvůr. Za růst mohou především programy a opatření schválené na podporu unijních ekonomik po pandemii COVID-19. Více bude stát i obsluha dluhu. No a hokejisté Pardubice otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky.
7: Rock Radio. Počasí.
8: Dnes bude většinou oblačno, jedině slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
8: Na D10 kolem 31. kilometru na trase Trutnov-Praha je porouchané obytné vozidlo, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, takhle mě opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
8: Tak, rokeři, máme chvilku po 13. hodině. Doufám, že jste všichni po obědě, že jste spokojení už. Tak si pustíme něco na slehnutí. Třeba Mick Jagger, Scorpions, anebo Citroni. Rock, rock, rock.
7: Rock Radio.

0: dohrává Mick Jagger, Lenny Kravitz, Good Gave Me Everything z roku 2020. 2001, ne 20, to bych jim přidal tady 20 let. No a já nevím, jestli máte rádi, před chvilkou tady hrali Škorpíci, jestli máte rádi, tak v Němci chystají film právě o kapele Scorpions, bude se to jmenovat White of Change, takže se můžete už si to pomalu najít a jdou, myslím, v lednu nějakýho 28. ledna, to jde do kina, no, to já fakt nemůžu už mluvit, dneska to bude špatný. Takže to jde do kina a můžete se podívat o této kapele z Německa, jak začínali a celý ten jejich životopis této skvělé kapely. Takže se na to můžete už pomalu kouknout, je tam na to, myslím, trailer, jsem se na něj koukal, práce hezky, nějaký populární německý herec, co bude hrát frontmana kapely, takže na to mrkněte. A já vám pustím Billy Talent, Europe, anebo Seven.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži?
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář?
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
16: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Co je? Funguj ty, křápe.
18: Já to musím dneska dodělat.
19: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
10: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
20: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
21: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
22: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
21: Více informací na rekbyty.cz.
22: Rekbyty, záruka kvality.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Dohráli Annihilator, Phoenix Rising. Kdo jste se chystal dneska, anebo za dva dny, v sobotu na koncert Kabátu do Brna, tak si ještě chvilku počkáte, kluky z kola nějaká viróza, takže psali na své oficiální stránky, že to musí posunout, tak snad se brzo dočkáte, já si myslím, že kluci až se dostanou do kupy, tak ono teďka to lítá, jak se změní furt to počasí, tak si myslím, podle mě nějaká chřipka nebo něco takového to bude, tak si myslím, že vám vyjdou stříc a co nejdřív vám to Brno vynahraděj. Ale já už mám nachystanýho divokýho Byla a ten chystá teďka akustický koncerty a začínají právě v Hradci Králové, což je u nás kousek, kde odkud pocházím já, a začínají 6.11., pak jedou o den později z Karlovy Vary, další týden Liberec, Gdyně, Šumperk, Budějovice a takhle z toho tam mají. Takže kdo byste chtěl vidět divokýho Byla naživo a akusticky, viděl jsem nějakou ukázku, jak kluci hráli, vypadá to moc dobře, já se teda chystám, už jsem si tady začal zařizovat stupenky, že bych se mrkl toho 6. Ono to je teda den před našima narozeninama našeho rádia, takže to bude taková rychlovka, půjdu se mrknout na koncert, spát a ráno do Zlína, takže takhle si to hezky pěkně spojím a udělám si pěkný dvoják. A já vám pustím další hudbu a nachystal jsem vám tady Motorhead, Overkill, Genesis, Pop Evil a ten divoký Byl Malování.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebej ho! Nic ti neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10.

0: 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
10: Check-in?
11: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
10: Recepční.
11: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
10: Bezpečnostní kontrola.
11: Přesně.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
13: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
14: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
15: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
14: Více informací na rekbyty.cz.
15: Rekbyty, záruka kvality.
16: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
17: Rock Radio. Co se děje?
18: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
17: Rock Radio. Rock Radio.
19: Ahoj, tady je Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl a moc zdravím všechny posluchače Rock Radia. Ahoj.

0: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. Češi chtějí bydlet ve vlastním, pořídit si ho je přitom v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než 13 hrubých ročních platů. Necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z 10 dokonce přes polovinu. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství v potírání sabotáží, kybernetických útoků a dalších hybridních hrozeb. Uvedla to v prohlášení britská vláda. V Berlíně dnes bude jednat britský premiér Andy Burnham s německým kancléřem Friedrichem Mercem. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude většinou oblačno a ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ulice Husová v Brně, nehoda osobního auta s nákladňákem. Je tam překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo jenom její části. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rokovej voraz.
1: Tak, rokeři, jdem do finální hodinky rokovýho vorazu s Danem. Já jsem tady poslouchal zprávy od Davida. Říkal, že Češi chcou bydlet ve vlastním. On tam zapomněl dodat stanu, protože na nic jiného nedosáhnou. Tak dneska u Decathlonu bude narváno. Já teda ze svého platu, co jsem měl, kdyby mě měli vypočítat z toho gastra, tak se půjdu pojet do Hornbachu. Tam mají takový ty krásný dřevěný chatky na nářadí, tak si možná nějakou větší s takovou tou terázkou koupím. A my jdem dál k hudbě. Na zpátky. Nightwish, Halloween anebo Daniel Landa, Anička Malinová.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

Kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní.

času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

0: to byly Nightwish. No a včera tady byla velká událost v Praze, protože přijeli Deep Purple a byli v O2 aréně, tak jste si mohli tady s nima zaspívat Smoke on the Water anebo nový písničky z alba Splet. Tak doufám, že jste někdo z našich posluchačů toho byli. A já mám ještě jednu novinku ze světa hudby, protože Steven Tyler trpěl zranění hrtanu, tak se vrací zpátky ke koncertování po 2 letech a oznámili to v Los Angeles, a to 29. října a 1. listopadu. A budou mít ty hosty a budou s nima vystupovat třeba Billy Idol, Slash nebo Tom Morello. Takže to bude zajímavý, těším se na to, pak se na to podívám, nějaký video, jestli bude z toho koncertu nebo nějaký záznam. Já mám s tím na Taylora moc rád. A nám se blíží konec pomalu rokovýho vorazu, než přijdou kluci, než s nima budu předávat. Tak já vám ještě pusím nějakou hudbu, a nás čeká třeba Nickelback, Kabáti anebo Five Finger Dead Punch.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
18: Promění.
17: A v novou sukínku?
18: Promění.
17: A v paraplíčko?
18: Promění.
17: I na obal pro pastelky?
18: I v obal.
17: A v baťůžek?
18: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
19: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
17: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
18: Běž už.
19: Více na cestaodpadu.cz.
20: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
21: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
20: Informační služby?
21: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
20: Kavárna?
21: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
20: Salonek?
21: Správně, uhodlo si.
20: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
22: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
23: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
24: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
25: Motokeci Marcela Herbolta.
0: hubne nám to, hubne, po hříchu nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul pod větu, už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém. Burzi máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foj jako všecko. V Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10. Kromě výšky se můžete těšit i na pokec v clubhouse Ice House v Lipovci. Ti tohle zavření krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Pivora s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau a uslyšíme se až v pondělí.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
1: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

0: Partners banka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
3: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftu budou moci zítra provozovatelé benzínek prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupí pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenských centrech, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. V Karviné je možné dýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním provozu otevřeno solankové inhalátorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách. A víc o solance říká obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krotká.
1: Solanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování, jak bude v návaznosti na počasí, když je teplej, odpařuje se voda více, takže vlastně to, kolik té solanky ve finále bude potřeba, zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria.
0: V areálu také pokračuje oprava bývalé mléčnice a koněrny. Ve Francii i dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských lycejí a policie proti nima použila slzný plyn. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Vypadá to, že deště se bohužel dneska ještě nezbavíme, pořád v jižních Čechách a taky na východě Čech se nějaký ten déšť objeví a ve večerních hodinách, hlavně na západě. Teploty máme venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne na 9. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, déšť maximálně jen na západě a teploty kolem 14 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se pojďme podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 15 v Jenčici je v sobě osobák s nákladňákem, díky bohu ale bez zranění. Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně tam instalují akorát nový elektronický dopravní tabule, takže určitě počítejte s nějakým zdržením a mějte oči na štěpkách. V ulici Havlíčkova v Havlíčkově Brdě jsou v sobě tři osobáky a docela taky rostoucí kolona. A kolonu taky najdete v ulici Vídeňská v Praze, je tam neprůjezdný pruh, kvůli tomu, že tam akorát vyprošťují jeřáb.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Máme 15 hodin a skoro 3 minuty a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale vzhledem k tomu, že jsem tady včera nebyl já, tak dneska tady není ani Kuba. Takhle jsme se krásně vyměnili, každopádně samozřejmě mám pro vás nějaký lístky. Budeme se bavit o hudbě, budeme se bavit o tom, co vás čeká. Prostě rokový odpoledne, tak jak jste na něj zvyklí. Teďka už se rovnou pojďme dát nějakou muziku, ne? Já si myslím, že jo. Terapie vás čeká, Linkin Park se taky přijdou podívat. Simple Plan nám taky rozjedou. Ale proč si to nedat třeba s nějakýma Queenama, co? Another One Bites the Dust, rozjíždí tady to rokový odpoledne.

0: Terapie a jejich pecka Až roztaje sníh právě teďka dohrála na Rock Rádiu v 15 hodin a 16 minut k tomu. Já si ale myslím, že teď je ten správnej čas si rozdat nějaký lístky, co vy na to? Máme tady opět tady ten týden dva lístky na Harley. Rozdáváme na buď na 15.10. do Plzně, anebo na 16.10. do Ústí nad Orlicí. Takže rozhodně tady o ty lístky pište. Stačí akorát napsat na Facebook, tam si najděte stránky Rock Rádia a do zpráv mi napište, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A taky mi k tomu připište, na jaký ten termín chcete jít, jestli 15. nebo 16. a vaše telefonní číslo. Já vám tak za hodinku a půl zavolám jednomu z vás, který ode mě ty lístky dostane. Takže pořád je ještě šance se tak na ty koncerty dostat, tak ji rozhodně neprošvihněte a běžte a běžte. Ale teďka vám dám samozřejmě další muziku, ať se vám to celý píše líp, že jo? Čeká vás Tři sestry, taky George Harrison nebo Blackstone Cherry, tak si je užijte.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

0: mať stav webminy.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: tour, tak vlastně on přišel o několik dost důležitých momentů, který mohl strávit se svojí rodinou. Jako třeba smrt blízkého člověka a on prostě nemohl z toho turné odjet. A jeho to nějak jako dost velice zasáhlo a vlastně si jako říkal, že těch 50 let toho prošvihávání všech tady těch věcí už asi fakt stačilo a že už prostě na to turné nepojede. Jako asi se mu nemůžeme divit na jednu stranu, protože jestli toho opravdu prošvih tolika, komu by se nám to asi líbilo, že jo. Ale jako nemusíme být úplně smutný, protože to vypadá, že Queen i společně s Adamem Lambertem se možná na ty koncertní pódia vrátí, ale vypadá to, že to bude asi v tom Las Vegaském Sphéru, což znamená, že v takovým tom obrovském sále s těma obrovskou LED obrazovkou. Ale ještě si na to budeme muset chvilku počkat, protože Brian May je docela dost proti AI a proti datovým centrům, takže říkal, že do toho půjde, až to bude moct jít udělat bez toho vlastně. Takže si ještě na to nějakou dobu budeme muset počkat, ale každopádně na co nemusíte čekat vůbec, tak je další muzika tady. Red Hoti, Sabaton anebo taky Aleš Brichta už za chvilku tady na Rock Rádiu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Řekni třikrát, strč prst krz krk.
14: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
13: Co?
14: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
13: Skla prostroje CZ.
14: Specialista na skla pro pracovní stroje.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
17: Z značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90.

0: 50 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta, tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Bezbanka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmů. Potvrdila to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. V ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou už zítra ve 14:00. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru. Ženu, která je ve vazbě, už policie obvinila z vraždy, hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využila plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, prozradí Martin Týnel z Kalkulátor.cz.
5: Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast u připojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany.
4: Nejvhodnější chvílí pro porovnávání je období před výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rock Radio, počasí.
7: Ze západu se na nás žene opravdu neskutečný mrak, na západě už to začíná pomalu a bude se to půjde to i přes celý střední Čechy a možná to dojde i na Moravu, takže rozhodně dneska večer počítejte s dost velkým deštěm. Teploty máme venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne asi na 8 nebo 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, deště maximálně na západě, jinak nikde jinde a teploty kolem 14.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
7: Dejte si pozor, v ulici Na Poříčí v Praze jsou tam v sobě dva autobusy, díky bohu, ale bez ranění. Na D6 na 83. kilometru směrem na Vary je v sobě osobák s nákladňákem. Tam samozřejmě můžete počítat s kolonou. V ulici Rokytnice ve Vsetíně si je v sobě nákladňák s osobákem a bohužel se zraněním. Ten osobák je dokonce příkopu, tak se ideálně tady té ulici úplně vyhněte. A taky se vyhněte určitě D1 a jímu 202. kilometru směrem na Polsko. Kolony, kolony a kolony. Vypadá tam naprosto šíleně, tak seďte o něco dřív.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Rock Radio. Rockový odpoledne.
7: 16 hodin a přesně 4 minuty k tomu, rokový odpoledne, najíždí do svojí druhé hodinky a já vám opět musím připomenout, že vám dneska rozdávám dva lístky na Harley, buď 15.10. Plzeň nebo 16.10. Ústí nad Orlicí, tak mi pište na Facebook, vy co o ně máte zájem. Teď už vám ale samozřejmě naservíruju další muziku, čeká vás YouTube, taky Powerwolf, ale teď by se to mohlo začít trošičku tak jako v klídečku, co vy na tom. Otevřeme oči s vanastovejma věcma, jo?

0: UFO a jejich Doktor Doktor právě teďka dojíždí na rádiu 16 hodin a 18 minut, vlastně už 19 k tomu. No a mě samozřejmě zajímá jedna dost důležitá věc a to je to, jestli jste někdo včera byl v O2 Areně. Byl tam totiž samozřejmě docela dost velký koncert, Deep Purple se za náma přijeli sem do Česka podívat. A jak tak čtu články z toho koncertu, tak to vypadá, že to byla docela dost velká jízda. Prej si ani jako Ian Gillan nehrál prostě na nic, jakože ten řezák ještě zaspívá, tak jak ho zpíval prostě v sedmdesátkách, ale normálně prostě i tak měl ten hezky plný široký hlas. Byla to prej prostě jízda jako prase. Úžasný koncert, takže mě hrozně zajímalo, jestli tam někdo z vás byl, abyste mi když tak dali hnedka informace z první ruky, takže mi to když tak klidně napište do zpráv na Facebooku. Já vám zatím pustím další muziku, co vy na to, ať se vám to píše trošičku celý líp. Ballet for My Valentine, Kisáci nebo Krejsen, tohle vás všechno čekám za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Ne. Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Na garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Pozvánka.
1: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Rock Radio. Po malých chvilce jsem zpátky, ale bohužel jsem tady pořád sám. Lístky ode mě dneska dostala Kamča, ale bohužel ty si tady s náma nemohla chvilinku pokecat, protože je zrovna v práci a nemůže jen tak z práce odeběhnout, což samozřejmě chápeme, ale i tak je od nás samozřejmě dostává ty lístky. Prý na ten koncert půjde s přítelem, že to prý ještě ke všemu budu mít jako k výročí, jo, takže si myslím, že to je úplně ten pravý člověk, komu tady ty lístky na Harley dát. A vám ostatním, kterým to dneska nevyšlo, tak si z toho vůbec nic nedělejte, protože ještě zítra pořád ty lístky budu rozdávat, takže rozhodně my zkuste napsat třeba zítra a třeba ty lístky pro vás budu mít. Teďka už se dáme ale nějakou další muziku, co vy na to?
8: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
7: Čeká vás vypsaná fixa, taky Amarant s jejich peckou Amarantín, ale teďka už se tady pojednou rozjíždí Rammsteini. Links 2, 3, 4, 1.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůze svolal na žádost všech tří koaličních stran předseda sněmovny Tomio Okamura. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Na pomoc uvázlému kamionu v Praze pod železničním mostem přijeli další dva tanky. Vyprošťování se totiž zaseklo, protože první speciální tank se na místě nakonec porouchal. Mezitím házeči pokračují v bourání konstrukce mostu, aby mohli vyprostit vrtací hlavici převážené vrtné soupravy. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů. Nejčastěji nevědí, že ji musí udělat. Někteří si myslí, že ji nepotřebují. Ukázal to průzkum, podle kterého komíníci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár anebo otravu oxidem uhelnatým. Záchrana vzácných škeblí na Slapské přehradě pokračuje. Dobrovolníci se už několik týdnů snaží zachránit mlže, které kvůli výraznému poklesu hladiny ohrožuje vysychání. Co ještě, to ví mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
2: Invazivní slávička mnohotvárná. Teprve pokles hladiny odhalil, že tu její populace skrytě narostla do mnoha milionových počtů. Od začátku akce registrujeme už více než 520 dobrovolných účastí, při kterých se podařilo vrátit do bezpečí vody přes 70 tisíc škeblí.
1: Pomoc dobrovolníků je ale stále potřeba. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Vypadá to, že těm přiháňkám se dneska opravdu nevyhneme vůbec nikde po celé České republice. Jde to na nás ze západu a s přibývajícími večerními hodinami to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát na západě by nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají s cestama. V ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu, dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda třech osobáků, tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec na D11 na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší k jejich svátku a doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky Stoney s jejich peckou Angry. Van Halen se na nás taky podívají s jejich peckou Jump, ale teďka bychom si mohli dát nějaký skarpy, co vy na to? Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít.

0: Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 17 hodin, 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarádi, něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny Rock Rádia ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma. Budou tam tři český kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte. Nemůžu vám prozradit, jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou. V takovém plakátu to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky, nebo taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz, tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No, takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 18. narozeninách ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme na další muziku. Budou Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Slade a jejich pecka My Oh My. Babi, doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme Iné kafe a jejich Růžová zahrada.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
8: 39. Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bavzen.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
13: Luboši, tyjo, nebyl ho!
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
16: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
15: Navádění letadel?
16: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
15: Technik ve věži?
16: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
15: Elektrikář?
16: Jo, přesně tak.
15: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Mami, já mám řidičák.
20: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
21: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
22: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdů s názvem Majo Maj právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát, co byste chtěli, aby vám pustil, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 725-844-424. Já se s váma uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo? Čus!
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
6: Sakra! Moje záda.
7: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg.

0: 55 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jeď.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staň. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kope. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvykne.
0: Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Vícem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Víckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Rock Radio.
0: Více na kopecký.cz.
2: Rock Radio.
0: Kopecký.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio.

0: rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Radio Rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz večera. V dabu i FM nebo na radia.cz a radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
0: Jo, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jí.
0: Děje.
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že... Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley vrací pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádě a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jde. V Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko. Barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fial. Může chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v mod. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu. The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhý The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofest. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. nový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphony. Jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xan. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria a spolu 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Sextrect Symphonic Metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule Metalová Xandria.

Andrea a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok Andrea a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio hrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte, prorok rádio Šárka Holubcová. Tak se bavte, prorok rádio Šárka Holubcová. Prorok rádio Šárka Holubcová. Šárka Holubcová. Holubcová.

Rádio. Rock, rock je slušná muzika. Slušná muzika. Pika.

0: značkou. Značkové slevy v Kaufland. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia Šunka. Které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za. Těší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18 rodinu. Například Chodura. Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Klad Chodura. Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Flo. Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Flo. Výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakob 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakob z Velsát. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Kilo za 290,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Spotřební daň.
0: 90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Spotřební daň. Tvoří
0: Do 13. října. Kaufland.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%.
0: Října. Kaufland.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Voda je fajn.
1: CZ. Pro bohatší Česko.
2: Voda je fajn.
1: Pro bohatší Česko.
2: Voda je fajn.
1: Pro bohatší Česko.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Páni. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. A v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku je na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku je teda. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku je teda fakt nechceš. Uvařit pivo. Ale v baráku je teda fakt nechceš. Ale v baráku je teda fakt nechceš. A proto ale v baráku je teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charváku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pás. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. S, spolehlivý výrobce asfaltových

0: asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS, hlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS, čtvrtá generace asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné pásů a střešních šindelů. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné firmních šindelů. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze. Karvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát a generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS, máme ne firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Ryze českým kapitálem. Karvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Dálem. Karvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Karvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz, asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz,
1: mrakodrapení
0: v krvi. www.charvat.cz,
1: mrakodrapení.
0: www.charvat.cz,
1: mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky.
0: Charvat.cz.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA.
0: CZ.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku. New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku. Pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. CZ. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 800. Akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 830 za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška 1302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ 1 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ 1 za 13 839 korun. Letuška CZ jednička na trhu letenek. 839 korun. Letuška CZ jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří
1: Korun. Letuška CZ jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl.
1: Letuška CZ jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych
1: CZ jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do auto
1: jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás.
2: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás.
2: Bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až téměř SUV modely Honda CRV. ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte CRV. ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám. ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat. ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit.

0: RV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní. K nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autovým vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: I úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Na zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zdravíčko. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zdravíčko sousede.
1: Na autojarov.cz. Těšíme se na vás.
0: Zdravíčko sousede.
1: Jarov.cz. Těšíme se na vás.
0: Zdravíčko sousede. Založíte mě.
1: Těšíme se na vás.
0: Zdravíčko sousede, založíte mě, já jsem se rozhodl. Zdravíčko sousede, založíte mě, já jsem se rozhodl pro. Zdravíčko sousede, založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou. Zdravíčko sousede, založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě byste. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Půjčit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději
0: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
0: Ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. U nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. Komerční banka. Více na KBC.cz. Komerční banka. Více na KBC.cz. Více na KB.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechny slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. A nevešlo na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: Rock Radio. Zprávy. Jo. Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dvermi. Kampaně vrcholí. Večer zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dvermi. Kampaně vrcholí a lidé by se proto měli má Monika Holubová. Volby jsou už za dvermi. Kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat má. Volby jsou už za dvermi. Kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace. Jsou už za dvermi. Kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím okolí a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím soto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociál také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odbor informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing dostávají prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky
1: sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky které
1: pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky které vyvolávají silné.
1: Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky které vyvolávají silné emoce na
1: politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky které vyvolávají silné emoce na lidé často.
1: Think Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji. Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné. Které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. Vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. Emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si za vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kryt. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kryté riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, poradil, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak on odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně kdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze, bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze a co pro to za jaké peníze a co pro to udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují.
2: Za jaké peníze a co pro to udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují před volbami
2: a co pro to udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ. Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat. Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Se proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. To doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže se sluchem mají dvě původ informací.

informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže se sluchem mají 2/3 lidí ve nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže se sluchem mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let jen na jeden zdroj. Potíže se sluchem mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let praktičtí. Potíže se sluchem mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli se sluchem mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit připravit. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. Lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivní by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. Uděli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu a zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici. Další screening by preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici. Další screening by měli podstoupit. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do dětí se sledují vady sluchu už porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Vady sluchu už porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenci už porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenci další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97 by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97 před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97% 5letých do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97% 5letých méně než poloviny. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97% 5letých méně než polovina. Novorozenců je vyšetřeno přes 97% 5letých méně než polovina. Král je vyšetřeno přes 97% 5letých méně než polovina. Královéhradecký kraj 97% 5letých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu procent 5letých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu moderny 5letých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace náchodské méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace náchodské nemocnice za půl druhé. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace náchodské nemocnice za půl druhé miliardy. Hradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace náchodské nemocnice za půl druhé miliardy. Na přípravné stavební druhou etapu modernizace náchodské nemocnice za půl druhé miliardy. Na přípravné stavební práce neváže modernizace náchodské nemocnice za půl druhé miliardy. Na přípravné stavební práce neváže příští rok náchodské nemocnice za půl druhé miliardy. Na přípravné stavební práce neváže příští rok na jaře demolice nemocnice za půl druhé miliardy. Na přípravné stavební práce neváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E druhé miliardy. Na přípravné stavební práce neváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolněné přípravné stavební práce neváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě B. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut. V jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo Pražstov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící dům. 500 aut a je určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto určený hlavně pro mimo pražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat mimo pražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města řidiče přijíždící do metropole po D1.

0: Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovací do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik z D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio.
0: Nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio.
0: Stát dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Pod metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Hezký podvečer.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Tak jako vždy ti drhá. Tak jako vždy ti drhá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydropráci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá. My se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek. Půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek. Ernout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek. Na pátek z počátku dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až později večer by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až později večer. Večer se v severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech mí přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne na jihovýchodě. Až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty na 15. Později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty na 15 stupních. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty na 15 stupních. Západní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty na 15 stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v místě vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech ještě nejvyšší teploty na 15 stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na ty na 15 stupních, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6. Nicho, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6. Ač pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6.
3: Ač už prší.
2: No a v 1000 metrech na horách jenom 6.
3: Ač už prší nebo paří.
2: Na horách jenom 6.
3: Ač už prší nebo paří slunce, slušnej. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat ka. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje 18 hodin. Doprava. Služ diktovat každý den. Rok na psání startuje 18 hodin. Doprava. Slušná den. Rok na psání startuje 18 hodin. Doprava. Slušná muzika. Rok na psání startuje 18 hodin. Doprava. Slušná muzika do každého psání startuje 18 hodin. Doprava. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Doprava. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
2: Tak, jdeme na...
3: Slušná muzika do každého počasí.
2: Tak, jdeme
3: na... Do každého počasí.
2: Tak, jdeme na dopravičku.
3: Každého počasí.
2: Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve...
3: Počasí.
2: Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýd... Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku, je nehoda busu s... Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku, je nehoda busu s osobním autem... Jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku...

0: Frýdku Místku je nehoda busu s osobním autem, projíždíte tam se zvýškou. V Ostravské ulici ve Frýdku Místku je nehoda busu s osobním autem, projíždíte tam se zvýšenou opatrností. Ostravské ulici ve Frýdku Místku je nehoda busu s osobním autem, projíždíte tam se zvýšenou Frýdku Místku je nehoda busu s osobním autem, projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se je nehoda busu s osobním autem, projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na busu s osobním autem, projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavním autem, projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních, tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních ostí. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních okres Cheb. A ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku. Podíváme na hlavní třídu v Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda. Třídu v Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Mariánských Lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv, nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku. Jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram
0: kole nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia. To je
0: hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia. To je
0: v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastaví. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte.

rockovou jízdu dvouhodinovou samozřejmě. A máme tu další společnou rockovou jízdu dvouhodinovou samozřejmě, jak jinak, která se zove. Společnou rockovou jízdu dvouhodinovou samozřejmě, jak jinak, která se zove. Rock napřání. Rockovou jízdu dvouhodinovou samozřejmě, jak jinak, která se zove. Rock napřání. Jízdu dvouhodinovou samozřejmě, jak jinak, která se zove. Rock napřání. Jestli si chcete dát dvou samozřejmě, jak jinak, která se zove. Rock napřání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní, která se zove Rock napřání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní, nebo nechat to Rock napřání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní, nebo nechat to volzvolpřání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní, nebo nechat to volz. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní, nebo nechat to volzvolna dojet středu touši na vás. Dát čtvrtek alternativní, nebo nechat to volzvolna dojet středu touši na vás. Alternativní, nebo nechat to volzvolna dojet středu touši na vás. Každopádně všechny vás nechat volzvolna dojet středu touši na vás. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě vás volzvolna dojet středu touši na vás. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě dojet středu touši na vás. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlna touši na vás. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muzik. Všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajger na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis takže vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis takže jak si tu na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis takže jak si tu dvouhodinovku. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis takže jak si tu rokový muziky. Jirka Vajgis takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Muziky. Jirka Vajgis takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji. Jirka Vajgis takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vy mi volejte, takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7258 uděláme, takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7258444 takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7258444245 takovou ji budeme mít. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7258444245. Vy mi volejte do kapitánský kajuty na 7258444245. Pište na Messenger. Kapitánský kajuty na 7258444245. Pište na Messenger. A na 7258444245. Pište na Messenger. A taky do mailu. No a teď 7258444245. Pište na Messenger. A taky do mailu. No a teď si dáme 4424. Pište na Messenger. A taky do mailu. No a teď si dáme bejvalý na Messenger a taky do mailu. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika a taky do mailu. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho do mailu. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho a pecku In These Arms. No a teď si dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho a pecku In These Arms. Dáme bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho a pecku In These Arms. A během bejvalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho a pecku In These Arms. A během týhle skoro pěti minut a vždycky romantika Bona Joviho a pecku In These Arms. A během týhle skoro pěti minutovky Bona Joviho a pecku In These Arms. A během týhle skoro pěti minutovky koukejte naskakovat na nášku In These Arms. A během týhle skoro pěti minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník In These Arms. A během týhle skoro pěti minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě během týhle skoro pěti minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo, pěti minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo! Naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo! Pářník, protože právě vyplouváme. Jo! Protože právě vyplouváme. Jo! Jo!

0: Rock Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock napsání.
1: Ahoj!
0: Rock Radio. Rock napsání.
1: Ahoj!
0: Rock Radio. Rock napsání.
1: Ahoj! Námořníci!
0: Rock napsání.
1: Ahoj! Námořníci! Máme tu tři...
0: Napsání.
1: Ahoj! Námořníci! Máme tu tři minutky po... Ahoj! Námořníci! Máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrt... Ahoj! Námořníci! Máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrt... Ahoj! Námořníci! Máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. Námořníci! Máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. No, máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další... Minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další společnou hodině, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další společnou čtvrtek 8.10. No a máme tu další společnou rokovou 8.10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu dvouhodinovou samostatný. No a máme tu další společnou rokovou.

0: úvodem, kde. No a co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí? No a co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí? Co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí?
1: Rock na přání. Rock Radio.

Tak jo, přátelé. Tak jo, přátelé, máme za... Tak jo, přátelé... Tak jo, přátelé, Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s peckou Indie Zone. Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s peckou Indie Arms a... Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s peckou Indie Arms a už někdo... Přátelé, máme za sebou Bona Joviho s peckou Indie Arms a už někdo tadyhle... Máme za sebou Bona Joviho s peckou Indie Arms a už někdo tadyhle reaguje na... Bona Joviho s peckou Indie Arms a už někdo tadyhle reaguje na alternativní... Arms a už někdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek a už někdo... Kdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek, což je dobře. Kdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom... Reaguje na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco... na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco takového jako... Alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco takového jako... Co se... Což je dobře, mohli bychom si dát... něco takového jako co se furt nehraje. Dobře, mohli bychom si dát něco takového jako co se furt nehraje. Dát něco takového jako co se furt nehraje. No a něco takového jako co se furt nehraje. No a co si dáme takového jako co se furt nehraje. No a co si dáme takhle úse, co se furt nehraje. No a co si dáme takhle úvodem, furt nehraje. No a co si dáme takhle úvodem?

0: Rok 1990 let, zvláště jako rockeři, který tu muziku poslouchají pravidelně.
1: Psání s Jirkou Vajgizem.

Disturb máme tady za sebou. Disturb máme tady za sebou. Disturb máme tady za sebou s peckou The Light. Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako najdem na tu alternativní peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako najdem na tu alternativní vlnu a teď si dáme vlastně trošičku jako najdem na tu alternativní vlnu a volá mi Petr, že se dáme vlastně trošičku jako najdem na tu alternativní vlnu a volá mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama trošičku jako najdem na tu alternativní vlnu a volá mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce. Najedem na tu alternativní vlnu a volá mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu alternativní vlnu a volá mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila vlnu a volá mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od prezidenta z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od prezidenta of the USA. Práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od prezidenta of the USA. K tomu zpříjemnila jako cestu muzika od prezidenta of the USA. A což není úplně hraná jako cestu muzika od prezidenta of the USA. A což není úplně hraná kapela jako cestu muzika od prezidenta of the USA. A což není úplně hraná kapela od prezidenta of the USA. A což není úplně hraná kapela, ale Residents of the USA. A což není úplně hraná kapela, ale pecku Lamp. A což není úplně hraná kapela, ale pecku Lamp určitě známe. Pecku Lamp určitě známe z 90. let, zvlášť jako rockeři, který tu muziku poslouchají pravidelně. A takže

0: CR-V nebo městské HR-V a své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte... Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním a nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem s výhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Na i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Když uvidíte Honda. The power of dreams. Když uvidíte Alberta, the power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelný, power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 2. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Dejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská smus apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. Dle srovnání k
1: Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dech beroucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražské kapely, jeden večer. 15.

0: říjen, Pražský distrikt. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt.
1: Když chceš
0: 15. říjen, Pražský distrikt.
1: Když chceš bezpečně nakoupit
0: jen Pražský distrikt.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny
0: Pražský distrikt.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny

jistě nápad víc než obstojný, že bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, koupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partners appkou. Je to jistě nápad víc

0: Co je?
1: Ruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
0: Co je? Funguj ty.
1: Jezděte bez poruchy.
0: Co je?
1: Bez poruchy.
0: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím...
0: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska do...
0: Je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
0: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
0: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si.
2: Musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a
2: dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a na skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch vzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole VZ a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, pneumatiky, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najít stole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdeli, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje.
3: E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje
3: za www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje zahrádce
3: kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje zahrádce se věnuje na Zafidu
3: kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje zahrádce se věnuje na Zafidu
3: kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje zahrádce se věnuje na Zafidu kupuje všech. Zahrádkář se raduje zahrádce se věnuje na Zafidu kupuje všechno co potřebuje. Zafido poraduje zahrádce se věnuje na Zafidu kupuje všechno co potřebuje. Zafido pomlčka e-shopce se věnuje na Zafidu kupuje všechno co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz
5: aduje
4: na Zafidu kupuje všechno co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz Zafidu kupuje všechno co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz
6: ať už jste hobík nebo profík, u nás si
4: e-shop.cz
6: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními prok nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cz. Zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cz. Nejlevněji koupíte v Agro.cz. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido pomlčka e-shop.cz.
6: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Vždy na Zafidu.
4: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Mám jen 10 vteřin.
4: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Mám jen 10 vteřin na to.
1: /e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
0: Mám jen 10 vteřin na to.
1: E-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Partner pro vaši zahradu.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celé...
0: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
2: Ne, na celého světa.
0: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna. Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začínáme...
0: Služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Péči před odletem.
0: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
2: Kavárna. Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
2: Správně. Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
2: Správně, uhodlo si. Hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes
2: 600... Už tady.
0: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na...
2: Salonek. Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti .cz. Objevte tu svou na práci na letišti .cz.
3: Když chci říct
0: víc na práci na letišti .cz.
3: Když chci říct víc
0: na letišti .cz.
3: Když chci říct víc než
0: .cz.

0: banka. Když neví mamka,
1: poradí mi Partners banka. Ale, co pak? Když neví mamka,
0: poradí mi Partners banka.
1: Ale, co pak? Písk. Mamka,
0: poradí mi Partners banka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy?
0: Poradí mi Partners banka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek.
0: Poradí mi Partners banka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí.
0: Banka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky. Ať už je to... Copak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijde... Bouchá podvozek? Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opraví. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi... A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s... To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvarchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Tou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervace a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčkové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte to servis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.

Honda přiváží akční nabídku. Honda přiváží akční nabídku. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CX. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CX pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné

0: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za pět těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc.
1: Rock Radio.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel od srdce. Bela bel CZ od srdce.

Rok na psání. Rok Radio. Rok Radio. Rok na psání. Tady Rok Radio. Rok na psání. Radio. Rok na psání. Rok na psání.

0: Tak to byly ACDC. Tak to byly ACDC, známý to Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři z... Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři s výbušnou peckou TNT. Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. S výbušnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal krásnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal krásnou ze 76. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltyho. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltyho. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltyho. Jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltyho.
1: Ahoj.
0: Krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltyho.
1: Ahoj, kapitáne.
0: Hlasovou zprávu od Miloslava Opltyho.
1: Ahoj, kapitáne, prosím tě, blbý...
0: Od Miloslava Opltyho.
1: Ahoj, kapitáne, prosím tě, blbý... Tak...
0: Opltyho.
1: Ahoj, kapitáne, prosím tě, byl bys tak hodný. Ahoj, kapitáne, prosím tě, byl bys tak hodný. A dará mi město andělů. Prosím tě, byl bys tak hodný. A dará mi město andělů. Vok, zaká... Byl bys tak hodný. A dará mi město andělů. Vok, a dará mi město andělů. Vok, zakázaný rámy. Město andělů. Vok. Zakázanýho ovoce, bude to pro všechny. Město andělů, vok, zakázanýho ovoce, bude to pro všechny. Andělů, vok, zakázanýho ovoce, bude to pro všechny. Děkuji. Vok, zakázanýho ovoce, bude to pro všechny. Děkuji, ahoj. Zakázanýho ovoce, bude to pro všechny. Děkuji, ahoj.
0: Ano.
1: Bude to pro všechny. Děkuji, ahoj.
0: Ano, byl bych...
1: Všechny. Děkuji, ahoj.
0: Ano, byl bych tak hodný...
1: Děkuji, ahoj.
0: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych...
1: Děkuji, ahoj.
0: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázané ovoce pro tebe, chcete. Každopádně tady jsou zakázané ovoce pro tebe, Mílo, a město andělů. Rock Radio. Každopádně tady jsou zakázané ovoce pro tebe, Mílo, a město andělů. Rock Radio. Jsou zakázané ovoce pro tebe, Mílo, a město andělů. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Ovoce pro tebe, Mílo, a město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock na přání.
0: A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.
0: Město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio.

0: Tak přátelé, tady nám dohrává. Tak přátelé, tady nám dohrává. Tak přátelé, tady nám dohrávají svůj Elan Nightwishové a my si dáme teďka zase oproti té alternativě. Tady nám dohrávají svůj Elan Nightwishové a my si dáme teďka zase oproti té alternativě. Nebo dohrávají svůj Elan Nightwishové a my si dáme teďka zase oproti té alternativě. Nebojte se, bude ještě do Nightwishové a my si dáme teďka zase oproti té alternativě. Nebojte se, bude ještě dost. A my si dáme teďka zase oproti té alternativě. Nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasu dáme teďka zase oproti té alternativě. Nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasiku alternativy a nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasiku a to budou Uriáši. Nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasiku a to budou Uriáši. Ok, dost. Jednu klasiku a to budou Uriáši, o kterých si zavolal Leoš Přík. Jednu klasiku a to budou Uriáši, o kterých si zavolal Leoš Příbram. To budou Uriáši, o kterých si zavolal Leoš Příbramy. Který bych chtěl všem, co milují rok a Uriáši, o kterých si zavolal Leoš Příbramy, který bych chtěl všem, co milují rok a metal, aby tam který si zavolal Leoš Příbramy, který bych chtěl všem, co milují rok a metal, aby ta muzika nezanikla Leoš Příbramy, který bych chtěl všem, co milují rok a metal, aby ta muzika nezanikla, nechat zahrát klasiku. Který bych chtěl všem, co milují rok a metal, aby ta muzika nezanikla, nechat zahrát klasiku Lady in rock a metal, aby ta muzika nezanikla, nechat zahrát klasiku Lady in Black ze 71. Aby ta muzika nezanikla, nechat zahrát klasiku Lady in Black ze 71. Zanikla, nechat zahrát klasiku Lady in Black ze 71. No tak jdem vzpomínat. Rock. Lady in Black ze 71. No tak jdem vzpomínat.
1: Rock Radio.
0: Rock. 71. No tak jdem vzpomínat.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: 1. No tak jdem vzpomínat.
1: Rock Radio.
0: Vzpomínat.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Kou Vajgizem. Zem.

0: Škoda, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
1: Máte dlažbu plnou spár?
0: www.autobranka.cz
1: Máte dlažbu plnou spár?
0: www.autobranka.cz
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkofažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum se i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár a nálada. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár. 5 barev a rovnou. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár. 5 barev a rovnou hranu pro snadnou útmátová dlažba Best Prila má minimum spár. 5 barev a rovnou hranu pro snadnou Best Prila má minimum spár. 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka má minimum spár. 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si
1: mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavě.
1: Udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách
1: auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách
1: Izomat. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz
1: Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz
1: Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz Vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz
3: Finální výprodej
2: ve stavebninách Izomat. Izomat.cz
3: Finální výprodej ve velkém stylu.
2: Izomat.cz
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej
2: CZ.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve sport. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volnýč. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas. Značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo on i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v 59 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. 5 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Kupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. AC/DC Main. Sportissimo. Život v pohybu. AC/DC Metallica Pink. Sportissimo. Život v pohybu. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom. Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, legendy v jedinečném symfonickém.

pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. V konečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A v konečném pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera skupina. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera skupina Lucie. Sedmi Legends Live Forever. A speciální host večera skupina Lucie. 27. října Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte na Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku rok 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenka. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portál roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portál a Ticket Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portál a Ticketmaster. Zakoupíte v sítích Ticket Portál a Ticketmaster. Komín musí mít v sítích Ticket Portál a Ticketmaster. Komín musí a Ticketmaster. Komín musí mít pořádnej tah. Okaser. Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to, nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. Okáse to, nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej.

0: naší sklaprostroj.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám lepší, sklaprostroje, sklap.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: Znám lepší, sklaprostroje, sklaprostroje.
1: Strč prst skrz krk.
0: Znám lepší, sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.
1: Prst skrz krk.
0: Znám lepší, sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje, CZ. Znám lepší, sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje, CZ. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Přemýšlí CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište
0: na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje
0: pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a prodeje Nesiko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupel, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20 pro koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, kuchyní a také podlah. Siko.cz, kuchyní a také podlah. Siko.cz, také podlah. Siko.cz.
3: Přestaň být
1: CZ.
3: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se soustaň být jen divákem. A staň se součástí.

0: a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí.
1: Jiná realita.cz.
2: Z nabídky 7 dní Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Rock Radio.
3: Rock
0: Radio.
3: Nabídkou od Domanského.

kompletní sortiment pro komínové systémy. O nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti.

ten pravej tah. Profil nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Profil.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Profil.cz. OK Seto, ten pravej tah. OK Seto, ten pravej tah. Profil.seto. Ten pravej tah.

Dabu i Muzyka. W Dabu i FM nebo na W Dabu i FM nebo na radia.cz. W Dabu i FM nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok radio. Na .cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni
0: vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát
0: na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Rukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.

0: Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra. No Věda, úplně bych zapomněl. Tak kapitáne, dneska má svátek Věra. No Věda, úplně bych zapomněl. Tak všem Věrkám má svátek Věra. No Věda, úplně bych zapomněl. Tak všem Věrkám no Věda, úplně bych zapomněl. Tak všem Věrkám přeju krásné jmeniny. Zapomněl. Tak všem Věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. Tak všem Věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, všem Věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyberte. Píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyberte. Hele, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyberte. Hele, já žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyberte. Hele, já jsem tady našel akorát, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyberte. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, se o ní zpívalo, tak něco vyberte. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale zpívalo, tak něco vyberte. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale dnety. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale nevím. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale nevím. Já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale nevím, to by já nevím, jestli by to Leoš. Akorát Věru Špinarovou, ale nevím, to by, já nevím, jestli by to Leoš Špinarovou, ale nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo, ale nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady, nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady v rámci alternativního, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady v rámci, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou Věru neulovil Leošovi úplně sedlo. Tak když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou Věru neuradil Vltava. Kapela je to krásná česká a kapela je to krásná česká a tu vám k svátku milé Věry. Krásná česká a tu vám k svátku milé Věry posílá česká a tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách a tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách služby a tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. K svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je Kary posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je kapitán Pejsa. Posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je kapitán Pejsek. Na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je kapitán Pejsek. Muziky Jirka Vajgis. A tohle už je kapitán Pejsek.
1: Rok na přání.
0: A tohle už je kapitán Pejsek.
1: Rok na přání.
0: Kapitán Pejsek.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Pejsek.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Yo.

0: Within Temptation. Within Temptation. Within Temptation starajou Turunen. Within Temptation starajou Turunen a Paradise. Within Temptation starajou Turunen a Paradise. Within Temptation starajou Turunen a Paradise. What about us? No a teď. Within Temptation starajou Turunen a Paradise. What about us? No a teď další alternativa. Starajou Turunen a Paradise. What about us? No a teď další alternativa do vás a pro vás. Starajou Turunen a Paradise. What about us? No a teď další alternativa do vás a pro vás. Turunen a Paradise. What about us? No a teď další alternativa do vás a pro vás. Přátelé, psal mi Paradise. What about us? No a teď další alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. No a teď další alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Teď další alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitán, alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra. Za pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra. No, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra.
1: No vida.
0: Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra.
1: No vida, úplně bych zapomněl.

Tak to byl kapitán Pejsek. Tak to byl kapitán Pejsek pro všech. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny Věrky. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny Věrky. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny Věrky. No a než si dáme POD a break. Kapitán Pejsek pro všechny Věrky. No a než si dáme POD a break. Pro všechny Věrky. No a než si dáme POD a breaking. Tradiční výzva pro všechny Věrky. No a než si dáme POD a breaking. Tradiční výzva pro vás posluchače. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání, vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě jazyk. Zahrát VIP píseň na přání. Vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě jazyk je situaci, v kterého chcete přání. Vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě jazyk je situaci, v kterého chcete načapat. Já vám za to zahraju. Vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě jazyk je situaci, v kterého chcete načapat. Já vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě jazyk je situaci, v kterého chcete načapat. Já vám za to zahraju. Samozřejmě jazyk je situaci, v kterého chcete načapat. Já vám za to zahraju. Přednostně hned po hodině. Samozřejmě jazyk je situaci, v kterého chcete načapat. Já vám za to zahraju. Přednostně hned po hodině. Situaci, v kterého chcete načapat, já vám za to zahraju přednostně hned po hodině sedmé. Rock. Chcete načapat, já vám za to zahraju přednostně hned po hodině sedmé. Rock Radio. Já vám za to zahraju přednostně hned po hodině sedmé. Rock Radio. Přednostně hned po hodině sedmé. Rock Radio. Hned po hodině sedmé.

0: Alternativy, co má v playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths, co má v playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths, jasně, v playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths, jasně, vaše sesterská stanice. The Smiths, jasně, Smithy si dáme. Sesterská stanice. The Smiths, jasně, Smithy si dáme. Ještě mi tady psal se. The Smiths. Jasně, Smithy si dáme, ještě mi tady psal The Smiths. Jasně, Smithy si dáme, ještě mi tady psala Kateřina. Jasně, Smithy si dáme, ještě mi tady psala Kateřina Šťastná, ahoj kapitáne. Smithy si dáme, ještě mi tady psala Kateřina Šťastná, ahoj kapitáne, jestli můžeš. Ještě mi tady psala Kateřina Šťastná, ahoj kapitáne, jestli můžeš pošli tam něco pro lepší náladu všem. Psala Kateřina Šťastná, ahoj kapitáne, jestli můžeš pošli tam něco pro lepší náladu všem. Kateřina Šťastná, ahoj kapitáne, jestli můžeš pošli tam něco pro lepší náladu všem. Dík nějak, ahoj kapitáne, jestli můžeš pošli tam něco pro lepší náladu všem. Dík nějak dneska, nemůžu říkat, jestli můžeš pošli tam něco pro lepší náladu všem. Dík nějak dneska, nemůžu říkat, co něco pro lepší náladu všem. Dík nějak dneska, nemůžu říkat, co a jak, mám lidi tak trochu plný zuby. Nemůžu říkat, co a jak, mám lidi tak trochu plný zuby. Jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál. Co a jak, mám lidi tak trochu plný zuby. Jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se tak trochu plní zuby, jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, plní zuby, jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že jo, že dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že jo, že je to podobný jako orny stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že jo, že je to podobný jako ornitolog, že jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že jo, že je to podobný jako ornitolog, že trávíte celý. Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že jo, že je to podobný jako ornitolog, že trávíte celý den. Tak říkala, že jo, že je to podobný jako ornitolog, že trávíte celý den mezi ptákama. Že je to podobný jako ornitolog, že trávíte celý den mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, jako ornitolog, že trávíte celý den mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, musíte být ornitolog, že trávíte celý den mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, musíte být strašný, trávíte celý den mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, musíte být strašný masakr. Já jsem mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, musíte být strašný masakr. Já jsem vybral skladbu z 80. Jasně, tomu úplně rozumím, musíte být strašný masakr. Já jsem vybral skladbu z 83. Úplně rozumím, musíte být strašný masakr. Já jsem vybral skladbu z 83. Musíte být strašný masakr. Já jsem vybral skladbu 83. This Charming Man. Já jsem vybral skladbu z 83. This Charming Man. Vybral skladbu z 83. This Charming Man. Myslím, že tenhle ten neokouzlující. 83. This Charming Man. Myslím, že tenhle ten neokouzlující chlápek vám udělá. 3. This Charming Man. Myslím, že tenhle ten neokouzlující chlápek vám udělá radost všem. 4. This Charming Man. Myslím, že tenhle ten neokouzlující chlápek vám udělá radost všem, i když ty máš asi charming man, a myslím, že tenhle ten neokouzlující chlápek vám udělá radost všem, i když ty máš asi chlapu plný zuby, veď dneska. Chlápek vám udělá radost všem, i když ty máš asi chlapu plný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na...
0: I když ty máš asi chlapu plný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Asi chlapu plný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Plný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Čo?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Dohrávaj nám POD nebo Payable on the... Dohrávaj nám POD nebo Payable on the... A ty jak chcete jich... Dohrávaj nám POD nebo Payable on the... A ty jak chcete jich... Dohrávaj nám POD nebo Payable on the... A ty jak chcete jich... Break-in... Dva roky... Dohrávaj nám POD nebo Payable on the... A ty jak chcete jich... Break-in... Dva roky stará skladba... Teď si dáme... Nám POD nebo Payable on the... A ty jak chcete jich... Break-in... Dva roky stará skladba... Teď si dáme trošku skladbu... Payable on the... A ty jak chcete jich... Break-in... Dva roky stará skladba... Teď si dáme trošku skladbu starší... Je Tomáš Beck... Chcete jich... Break-in... Dva roky stará skladba... Teď si dáme trošku skladbu starší... Je Tomáš Beck... Pomekin... Dva roky stará skladba... Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu měl trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitán. Je Tomáš Beck po mailu měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku. Beck po mailu měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát. Měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy. Co má. Zdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše. Nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše sester. Čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská stanice. Vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská stanice. Co z

coeperint, ne ti pedes tuis pontes altare coeperint, ne cohibues tuis pontes altare coeperint, ne cohibueris pontes altare coeperint, ne cohibueris are coeperint, ne cohibueris coeperint, ne cohibueris. Ne cohibueris. Přátelé, dnes jste cohibueris. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla se bris. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla se 2 hodiny. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla se 2 hodiny večerní návštěva. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla se 2 hodiny večerní návštěva. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla se 2 hodiny večerní náš čtvrtek ve znamení alternativy. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla se 2 hodiny večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je. Slyšeli, odbyla se 2 hodiny večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli. Odbyla se 2 hodiny večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu. Čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obytu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejnýčně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít jedinečnými melodiemi. A pokud se obyčejný čtvrtek se může rozeznít jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance může rozeznít jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají do tance, nebraň znít jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají do tance, nebraňte se jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají do tance, nebraňte se tomu. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají do tance, nebraňte se tomu. Tak pokud se vaše nohy sami od sebe dají do tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak sami od sebe dají do tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to představovala, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. A květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková. Jak si to představovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková. Naše milá posluchačka a Marie Sojková, bylo to samozřejmě latinsky, naše milá posluchačka a Marie Sojková, bylo to samozřejmě latinsky, nebo se posluchačka a Marie Sojková, bylo to samozřejmě latinsky, nebo se o to aspoň časové znamení Sojková, bylo to samozřejmě latinsky, nebo se o to aspoň časové znamení bylo to samozřejmě latinsky, nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo, no a mě latinsky, nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo, no a vy, přátelé, se těšte na ky, nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo, no a vy, přátelé, se těšte na druhou, to aspoň časové znamení pokusilo, no a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu znamení pokusilo, no a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání silo, no a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání Maru se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání. Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahraje druhou polovinu našeho roku na přání. Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahraje našeho roku na přání. Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to jí roku na přání. Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to jí to hned po Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to jí to hned po otvíru něco přát taky a zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny, to znamená a zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapele Bad Wolves, a předělávce od Cranberries otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapele Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie hodiny, to znamená kapele Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie.

To znamená kapele Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. Od Cranberries Zombie.

před dvouma nebo před rokem, já nevím, ale je to bylo, ani nevím. Každopádně nebo před dvouma nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme, ani nevím. Každopádně nebo před dvouma nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme je tady, myslím, hráli. Každopádně nebo před dvouma nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme je tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladně nebo před dvouma nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme je tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu Pěšáci z roku 2007 před dvouma nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme je tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu Pěškem, já nevím, ale jednou jsme je tady, myslím, hráli. Tak si dáme skladbu Pěšáci z roku 2007 a hráli. Tak si dáme skladbu Pěšáci z roku 2007 a pak si to posmažíme dál v naší krasojízdě. Dáme skladbu Pěšáci z roku 2007 a pak si to posmažíme dál v naší krasojízdě. Jdeme na to. Pěšáci z roku 2007 a pak si to posmažíme dál v naší krasojízdě. Jdeme na to. 2007 a pak si to posmažíme dál v naší krasojízdě. Jdeme na to. Tatáči a pich. To posmažíme dál v naší krasojízdě. Jdeme na to. Tatáči a pišáci, jdeme dál v naší krasojízdě, jdeme na to. Tatáči a pišáci, rok krasojízdě, jdeme na to. Tatáči a pišáci, rok rádio, jízdě, jdeme na to. Tatáči a pišáci, rok rádio, rok. Tatáči a pišáci, rok rádio, rok napsání. Tatáči a pišáci, rok rádio, rok napsání. Rock radio, rock napsání. Rock radio, rock napsání. Radio, rock napsání. Rock napsání.

Přátelé moji námořní, jako vždy jsem toho nasliboval. Přátelé moji námořní, jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny. Přátelé moji námořní, jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně. Přátelé moji námořní, jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to námořní, jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to stihli všecičko za. Jako vždy jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát. Jsem toho nasliboval do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát. Do téhle hodiny strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát, abych nebyl tady strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát, abych nebyl tady strašně moc, takový jsme to stihli všecičko zahrát, abych nebyl tady se, nebo to stihli všecičko zahrát, abych nebyl tady se, nebo se nestyděl doma, všecičko zahrát, abych nebyl tady se, nebo se nestyděl doma pak zahrát, abych nebyl tady se, nebo se nestyděl doma pak, tak tady splníme tady se, nebo se nestyděl doma pak, tak tady splníme přání Marie, se, nebo se nestyděl doma pak, tak tady splníme přání Marie Sojkový, nebo se nestyděl doma pak, tak tady splníme přání Marie Sojkový za tu latinu doma pak, tak tady splníme přání Marie Sojkový za tu latinu květnat, tak tady splníme přání Marie Sojkový za tu latinu květnatou, tak tady splníme přání Marie Sojkový za tu latinu květnatou. Splníme přání Marie Sojkový za tu latinu květnatou a vyčet jsem z toho Marie Sojkový za tu latinu květnatou a vyčet jsem z toho, protože latinu za tu latinu květnatou a vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu umím ještě z Gimplu květnatou a vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu umím ještě z Gimplu, že by si, a vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu umím ještě z Gimplu, že by si dala ráda Tata Boy. Vyčet jsem z toho, protože latinsky trochu umím ještě z Gimplu, že by si dala ráda Tata Boys, tak si dáme, protože latinsky trochu umím ještě z Gimplu, že by si dala ráda Tata Boys, tak si dáme, to je skvělá, latinsky trochu umím ještě z Gimplu, že by si dala ráda Tata Boys, tak si dáme, to je skvělá, Gimplu, že by si dala ráda Tata Boys, tak si dáme, to je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady, Tata Boys, tak si dáme, to je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady, tak si dáme, to je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy. Dáme, to je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy. To je skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy. Skvělá alternativa, protože Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy. Skvělá alternativa, Tata Boys jsme tady taky nehráli snad možná někdy. Před třema rokama nebo kdy, tady v tom roku na přání jsme tady taky nehráli snad možná někdy. Před třema rokama nebo kdy, tady v tom roku na přání nebo kdy to taky nehráli snad možná někdy. Před třema rokama nebo kdy, tady v tom roku na přání nebo kdy to bylo, ani nevím, možná někdy před třema rokama nebo kdy, tady v tom roku na přání nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně před třema rokama nebo kdy, tady v tom roku na přání nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně nebo před dvouma kdy, tady v tom roku na přání nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně nebo před dvouma nebo před rokem, já nevím, na přání nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně nebo

0: Ne, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně. Máme úplně zakapané okruhy. U vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně. Máme úplně zakapané malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně. Máme úplně zakapané okno od deště. Námořníci, ale u nás docela teda solidně. Máme úplně zakapané okno od deště. Aspoň nám to zaleze. Docela teda solidně. Máme úplně zakapané okno od deště. Aspoň nám to zaleze zadarmo zahrádně. Máme úplně zakapané okno od deště. Aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Úplně zakapané okno od deště, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Takno od deště, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme ještě, aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme aspoň nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Vy na to. Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel, už před nějakou dobou. A teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel, už před nějakou dobou, že by si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel, už před nějakou dobou, že by si dal krejskou českou muziku. Volal mi Marcel, už před nějakou dobou, že by si dal krejsony, něco takového, co jsme volal mi Marcel už před nějakou dobou, že by si dal krejsony, něco takového, co jsme volal mi Marcel už před nějakou dobou, že by si dal krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. Marcel už před nějakou dobou, že by si dal krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. Už před nějakou dobou, že by si dal krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně, že by si dal krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na tony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte, jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte, a že by to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako hlavně všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. Všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bys. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bysme si mohli dát skladbu. Tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bysme si mohli dát skladbu k desetou, co jsme tady jako nehráli. A určitě bysme si mohli dát skladbu k desetou láž, jsme tady jako nehráli. A určitě bysme si mohli dát skladbu k desetou láž, bysme si mohli dát skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2000. Skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2003. Skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100%, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% v roku napřání. Krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% v roku napřání ještě nehráli. 2013. Tu jsme tady 100% v roku napřání ještě nehráli. Tak 13. Tu jsme tady 100% v roku napřání ještě nehráli. Tak jdeme na to. 100% v roku napřání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio.
0: V roku napřání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio.
0: Rock napřání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio.
0: Nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock napsání. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgy. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgy. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgyzem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgyzem. Rádio. Rock napsání s Jirkou Vajgyzem. Rock napsání s Jirkou Vajgyzem. Ani s Jirkou Vajgyzem. Jirkou Vajgyzem.

heaven, přátelé, tak... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky z neba... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás... Little drops of heaven, přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky... Přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás... Takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás... Kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně, a máme úplně.

0: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
0: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
0: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
0: a prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
0: Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné
1: servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka.
0: Můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz.
0: Výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný. Nabídka vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner. Vozu na auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto pomlčka poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze. Poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Oknem
1: Praze a Příbrami.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
2: Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlaha.
2: Padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlaha.
3: Ale ne.
2: Nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlaha.
3: Ale ne. Na to všechno stačí rek.
2: Praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
4: Zedník.
3: Malíř.
4: Topenář.
3: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
4: Topenář.
3: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.
5: Bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity.
3: Informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
3: byty.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
3: .cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dne vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostatkých vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při k tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. VV při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. VV soustu. La Vite.

0: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Nad Itálii. www.lavite.cz
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Tati.
2: Bez potisku CZ.
3: Tati. A promění se vytříděná. Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
4: Promění.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
2: Má to smysl. Cyťte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
2: Má to smysl. Cyťte plasty.
3: Tak

0: Já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
1: Běž.
2: Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
1: Běž už.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
1: Běž už.
2: Více na cesta odpadu.
0: Tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
1: Běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
0: Dít. Tatí? A...
1: Běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
0: Tatí? A...
1: Běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Profi voda.
1: Běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Profi voda.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Profi voda.
2: Cesta odpadu CZ.
3: Profi voda.
2: CZ.

skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte si skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of... Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams. The power of dreams. Rock of dreams.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má
1: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má

0: doda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda CZ. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda CZ.
1: Mám jen
0: studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda CZ.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti...
0: Zárukou. Profivoda CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Profivoda CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
1: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota. Kouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne.
1: Salonky.
2: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady vznikne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady vznikne magie. A je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady vznikne magický základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti.
2: Když dáme všechno dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes
2: všechno dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
2: vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
2: ha, kuchař.
1: Správně. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte
2: správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Honda.
1: Obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Honda přiváží akční
1: na tu svou na práci na letišti.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku
1: na letišti.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
1: CZ.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV. Akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV. Všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV. Hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun a získejte skvělé

0: Rádia i na nás, pracovníky Rock Rádia, na nás, pracovníky Rock Rádia. No a chtěl by zahrát tentokrát pro vás, pro všechny, pracovníky Rock Rádia. No a chtěl by zahrát tentokrát pro vás, pro všechny, pro nás a tentokrát pro vás, pro všechny, pro nás a hlavně pro tu Verču. 13. století a pecku. Pro vás, pro všechny, pro nás a hlavně pro tu Verču. 13. století a pecku. Elizabeth, všechny pro nás a hlavně pro tu Verču. 13. století a pecku. Elizabeth, tu Verču. 13. století a pecku. Elizabeth. Tak si určitě půjdem dát, Verčo. 13. století a pecku. Elizabeth. Tak si určitě půjdem dát, Verčo. Tady lensta Elizabeth. Tak si určitě půjdem dát, Verčo. Tady lensta Elizabeth poslouží hlavně tobě. Tě půjdem dát, Verčo. Tady lensta Elizabeth poslouží hlavně tobě.
1: Rok.
0: Čo, tady lensta Elizabeth poslouží hlavně tobě.
1: Rok na přání.
0: Tady lensta Elizabeth poslouží hlavně tobě.
1: Rok na přání.
0: Poslouží hlavně tobě.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Hlavně tobě.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Je.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. A přání. Rock Radio. Rock Radio.

jako černá orchidej, jako černá orchidej, jako černá orchidej, vždy jako černá orchidej, vždy kránu jako černá orchidej, vždy kránu černá orchidej, vždy kránu orchidej, vždy kránu vadá dej, vždy kránu uvadáš dej, vždy kránu uvadáš, vždy kránu uvadáš, nu uvadáš, no.

Pracovníky Zluhačovic i na vás, posluchače Rock Rádia, i na nás.

sklepením a domov sklepením. Chleb a domov sklepením. Chladný mov sklepením. Chladný kámen na sklepení.

0: Czech.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Czech.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí.
1: Sakra.
0: Být hrdí.
1: Sakra. Sakra.
2: Moje záda. Zatuhlí lidé.
1: Sakra.
3: Moje záda.
2: Zatuhlí lidé.
1: Sakra.
3: Moje záda.
2: Zatuhlí lidé dělají za to.
1: Sakra.
3: Moje záda.
2: Zatuhlí lidé dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přináší.
3: Moje záda.
2: Zatuhlí lidé dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Zatuhlí lidé dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Lidé dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáži přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si u kanceláře v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha za ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthy žení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.cz a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu prdků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu práce. Napište nám na Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář. Nám na Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v Praha zavenář healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. EU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Šéf.
2: Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Šéfe, zas to netlačí.
2: V hrdiny deadlineů.
4: Šéfe, zas to netlačí.
2: Deadlineů.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. Chlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi.
4: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď.
4: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web. Kompresory vzduchotechnika.
5: Teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Jděte na web. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše prostě vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem?

0: k novému Peugeotu. K novému Peugeotu. Parádní nákup. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodě. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Vítejte 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Vítejte v kupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 800
0: centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860
0: Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G.
0: Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G.
0: Domanský.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fi...
1: To by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: No.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Nemáš co na
0: sebe. Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale...
0: CZ. To je fičák.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra...
0: To je fičák.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop. Oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny. Shopu Rockradia na www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalších. www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz. Jo, slušný hadry na www.rokovyradio.cz. Hadry na www.rokovyradio.cz.
3: Tak.
2: www.rokovyradio.cz.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: A to je půl. Vyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Všude tolik vody.
3: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhpach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světytrání na jednom místě. Na ventilátory.cz. Světytrání na jednom místě.
6: Ventilátory.

0: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.

0: California, jedna z nejznámějších písní typu Eagles a jejich Hotel California, jedna z nejznámějších písní, kterou vydali. Eagles a jejich Hotel California, jedna z nejznámějších písní, kterou vydali v roce
1: Rock Radio, rock napsání.

Satanistes. Satanisté z salonního typu... Satanisté z salonního typu Eagles a jejich hotel California... Satanisté z salonního typu Eagles a jejich hotel...

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

vymyslím něco jiného. A jak jsem tak jako přemýšlel, dohodli, že takhle ne, že vymyslím něco jiného. A jak jsem tak jako přemýšlel nad White Lion, takhle ne, že vymyslím něco jiného. A jak jsem tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla, myslím něco jiného. A jak jsem tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná. A jak jsem tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta se šel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé. Tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lies. Tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lies. No a tahle kapela jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lies. No a tahle sta úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lies. No a tahle sta indie rocková kapela s Ealing se jmenuje Přátelé White Lies. No a tahle sta indie rocková kapela z Ealingu v Londýně White Lies. No a tahle sta indie rocková kapela z Ealingu v Londýně. No a tahle sta indie rocková kapela z Ealingu v Londýně byla sta indie rocková kapela z Ealingu v Londýně byla založena tuším indie rocková kapela z Ealingu v Londýně byla založena tuším někdy v Ealingu v Londýně byla založena tuším někdy v roce 2000 v Londýně byla založena tuším někdy v roce 2007 byla založena tuším někdy v roce 2007 je to možná založena tuším někdy v roce 2007 je to možná věc kterou tím někdy v roce 2007 je to možná věc kterou jste ještě kdy v roce 2007 je to možná věc kterou jste ještě 2007 je to možná věc kterou jste ještě neslyšeli já jsem vybral je to možná věc kterou jste ještě neslyšeli já jsem vybral pecku Farewell to the Fair neslyšeli já jsem vybral pecku Farewell to the Fairground a je z alba já jsem vybral pecku Farewell to the Fairground a je z alba To Lose My Life pecku Farewell to the Fairground a je z alba To Lose My Life z Farewell to the Fairground a je z alba To Lose My Life z roku Fairground a je z alba To Lose My Life z roku 2009 a je z alba To Lose My Life z roku 2009 no a s touhletou z alba To Lose My Life z roku 2009 no a s touhletou alternativní To Lose My Life z roku 2009 no a s touhletou alternative z roku 2009 no a s touhletou alternativní vlastně indie rockovou písní z roku 2009 no a s touhletou alternativní vlastně indie rockovou písní se s váma alternativní vlastně indie rockovou písní se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajda vlastně indie rockovou písní se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis písní se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis přeju všem plodný večer a slyším se rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis přeju všem plodný večer a slyšíme se zase kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra u rockový muziky Jirka Vajgis přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání tedy v pátek přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání tedy v pátek po 18 přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání tedy v pátek po 18. hodině večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání tedy v pátek po 18. hodině tady na rokme se zase zítra u roku na přání tedy v pátek po 18. hodině tady na Rock Rádiu do týra u roku na přání tedy v pátek po 18. hodině tady na Rock Rádiu do té doby se mějte jak chcete a ani tedy v pátek po 18. hodině tady na Rock Rádiu do té doby se mějte jak chcete a něco po 18. hodině tady na Rock Rádiu do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte z té hodině tady na Rock Rádiu do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte pic Rock Rádiu do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte pic do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte pic vy se mějte jak chcete a něco pro to dělejte pic a něco pro to dělejte pic co pro to dělejte.

Takhle ne, že vymyslím něco jiného. V čtvrtku jsme se s Káčou dohodli, že takhle ne, že

0: a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to s 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z druhé.
0: Za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z druhé
0: ruky. 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky.
0: 50. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupit.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
0: To se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Z ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených.
1: Trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Co koupím?
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou. Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let. Víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt?
2: Kupuješ přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: Aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší.
1: Fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
1: Tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord.
1: Vám na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever. Ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo.
3: Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo.
3: Tech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor
3: od Prahy. Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G.
3: Autonord.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Kempu, vaše místo je 867 sektor G. To je 867 sektor G. 67 sektor G. Sektor G.

0: bojovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Mám jen 10
0: www.bezkempu.cz
1: Mám jen 10
0: www.bezkempu.cz
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout
0: bezkempu.cz
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Z.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo.
1: Jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in. Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám.
1: Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel lidmi. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Kontrola.
2: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz
4: Rock Radio.
3: Práci na letišti.cz
4: Rock Radio.
3: .cz
4: Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. radia.cz. CZ.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 9 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A má gram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Motokeci Marcela Herbolta. Hušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Hubne muzika.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne po hřichu.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne po hřichu, nemluv.
0: Marcela Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o
0: Bolta.
1: Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu akcí. Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě. Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit. Hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit. Ale ze pár se jich sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit. Ale ze pár se jich ještě akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit. Ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bixe je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul po větu už víte vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul po větu už víte, co řekne. Ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul po větu už víte, co řeknete, až se jaro ještě najde. Ty první dvě bych shrnul po větu už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí, ty první dvě bych shrnul po větu už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, shrnul po větu už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupiti sobě jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupiti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné do náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burze. Budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi. Máme o víkendu dvě, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi. Máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi. Máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti, aby na jaře vyjeli v novém burzi. Máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u novém burzi. Máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říká, sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foje. Tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foje jako všecko v Drahotuších i Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foje jako všecko v Drahotuších, nezapomeňte na Brnic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foje jako všecko v Drahotuších, nezapomeňte na brzký začátek. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foje jako všecko v Drahotuších, nezapomeňte na brzký začátek. S oblibou říkám, foje jako všecko v Drahotuších, nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od všech, nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7. raní, pokud byste měli pocit, že na brzký začátek. Startuje se od 7. raní, pokud byste měli pocit, že je to na začátek. Startuje se od 7. raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete odejít. Od 7. raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete odejít. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete odejít. Později tedy v neděli do Tuha. Pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. Že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují, později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a tak děli do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitě v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované se Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po míst. Tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodáku slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi jediném známém taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 jmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promilatním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promila. Pokud vás přeci jen víc láká nějakovi, jediném známém

0: Známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, mém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás. Připravili třeba přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás. Připravili třeba vežďáka nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás. Připravili třeba vežďáka, i ta se najde klasické zavírání pro vás. Připravili třeba vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční, ta se najde klasické zavírání pro vás. Připravili třeba vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10. Klasické zavírání pro vás. Připravili třeba vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10. A pro vás. Připravili třeba vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10. Areálu zimního stadionu. Třeba vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. Vědovnicích v Moravském krasu se pak uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. Vědovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém areálu zimního stadionu. Vědovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém stadionu. Vědovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě.
1: Rock Rádio Motokeci.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockový. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Večer od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je s úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta je slušná muzika.

taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je sluš od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Zná muzika.
1: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvíc Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvíc nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV. Svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV plus za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 730 SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. V Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak ne. Vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.
1: 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Auté. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby?
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Kem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopeckýského.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Ok. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Oknem, které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá. Kdo pak nám?
3: Na Kopecký.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá. Kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá. Kdo pak nám to praví?
5: Zedník malý.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník malíř, topenář.
4: Padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník malíř, topenář. Podlahář, ale ne.
4: Kdo pak nám to praví?
5: Zedník malíř, topenář. Podlahář, ale ne. Na to všechno
4: praví.
5: Zedník malíř, topenář. Podlahář, ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Zedník malíř, topenář. Podlahář, ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce, topenář, podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.

0: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět dom.
1: Ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu
1: opět Rekbyty, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na Rekbyty.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
0: Z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
0: Rekbyty, záruka opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
0: Rekbyty, záruka kvality.
1: Více informací na rekbyty.cz.
0: Rekbyty, záruka kvality.
1: Na rekbyty.cz.
0: Rekbyty, záruka kvality.
1: Rekbyty.cz.
0: Rekbyty, záruka kvality.
2: Ale.
0: Rekbyty, záruka kvality.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kon... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cok. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme Beky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autosliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Zveme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Z velmi krát. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a blesk na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskovém s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčení práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka píny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez.poruchy.cz. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Spotřebí.
2: Rezervujte na bez.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Spotřební daň.
2: Rezervujte na bez.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Spotřební daň.
2: Bez.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Spotřební daň. Tvoří
2: .cz. Jezděte bez poruchy.
3: Spotřební daň. Tvoří 14%.
2: Jezděte bez poruchy.
3: Spotřební daň. Tvoří 14%
2: poruchy.
3: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihová. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Mám jen 10.
3: Pro bohatší Česko.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
3: Čí Česko.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.

0: Jdeme na to?
1: První nápověda je... První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když první nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají... V noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik
1: přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí.
0: Letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrik?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrika?
1: Jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete
1: občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes
1: je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
1: Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte
1: jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti
1: tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti a najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Když
2: pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Když chci říct ví.
2: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Když chci říct víc.
2: Svou. Na práci na letišti.cz.
3: Když chci říct víc.
2: Na letišti.cz.
3: Když chci říct víc. Než slova.
2: Cz.

Ja.cz. Ja.cz. CZ.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz nebo na radia.

make its way. Make its way.

hospodskej kvíz, k tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodskej kvíz, hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodskej kvíz, Zuzka a její zprávy, koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodskej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co páteční výzva pro Pandu, hospodskej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, pro Pandu, hospodskej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo, hospodskej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně naši Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně naše a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať ne... Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabu, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou, víte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu jste nechtěli.

Nalaďte si náš stream, stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream Legend. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. A nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Rock a budete na svých. Od AC/DC po budete na svých. Od AC/DC po ZZ. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. CZ.

se jedině. Vyznáváte jedině. Vyznáváte jedině klasiku a zža. Vyznáváte jedině klasiku a zža. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás ne. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty k tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Ty mladý, stejně neví, co je dobrý?

Radio.

Chodíme spát pozdě s Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

www.rokovirádio.cz. Rock najdete na našem webu www.rokovirádio.cz. Rock Radio. Slušnej rock našem webu www.rokovirádio.cz. Rock Radio. Slušnej rock pro www.rokovirádio.cz. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. Radio.cz. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. CZ. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rock pro východní Čechy. Rock pro východní Čechy. Východní Čechy. V kuchyni. V kuchyni. V kuchyni. V obýváku. V kuchyni. V obýváku. Na zá. V kuchyni. V obýváku. Na. V kuchyni. V obýváku. Na záchodě. Ať už jste. V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kde. Kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. V obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si a. Na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Kdekoliv, Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Stáhněte si apku radia.cz. Radia.cz. Where is it?

garáží a z Kušeben. Slušnej rok z garáží a z Kušeben. Slušnej rok z garáží a z Kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z Kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z Kušeben. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Všude tady je .cz. Rock Radio. Všude tady je set. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 90 rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 97 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence na 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi.radio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi.radio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi.radio.cz.

should know, zasem asi v pánu. Až jednou zatluču ránu. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Na ty velký. Až jednou zatluču. Na ty. Až jednou zatluču. Na ty velký dveře. Zatluču. Na ty velký dveře. Na ty velký dveře. Zeptaj se. Na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zloby. Na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si ký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to, že. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to, že kdeže se chlapče zlobil si.

A já na to, že kdeže, kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. To, že kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou

Vyberte si rockový album rockovíradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Rockovíradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co za... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co za... Vyberte si rockový album na...

Vyberte si rockový album na... Vyberte si rockový album na sobotu. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na...

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Hlasu záleží. Záleží.

hlasu za nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilynho rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One SS další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za ním One Assassination Under God Chapter 2. Za ním Rolling Stones Under God Chapter 2. Za ním Rolling Stones a jejich For It Chapter 2. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust z de. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte. Třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový na našem webu rokovýradio.cz.

zu Lebzeit gut auf Erden. Schwer zu Lebzeit gut auf Erden.

Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu. Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu. Není problém. Podcast Rozhovor s osobnostmi motosportu. Není problém. Podcasty Rock Rádia s osobnostmi motosportu. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k... Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce vám plně k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce k dispozici. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce a motokeci. Hvězdný host. Rocková kronika. Deska měsíce a motokeci speciál. Rocková kronika. Deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na Nika, Deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádiociál. Najdete je na našem webu Rokový rádio.cz a na stream. Najdete je na našem webu Rokový rádio.cz a na streamovacích platformách. Slušný webu Rokový rádio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcast rádio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia na platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kde. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kde. Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Kdekoliv.

Propásli jste středy... Propásli jste středečního hosta. Propásli jste středečního hosta. Propásli jste středečního hosta. Zajímá. Propásli jste středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden. Propásli jste středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v roku. Propásli jste středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Chcete znát hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Chcete zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobností legendárních Alp?

0: mikiny. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl. E-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte tic. Ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte tic. To máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte tic.
1: My to všechno máme.
0: Mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblek
0: půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný.
0: To máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další.
0: Ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockvíradio.cz rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockvíradio.cz další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockvíradio.cz najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockvíradio.cz Rockrádia. Na www.rockvíradio.cz
2: To je tu práce.
0: Na Festiák.
1: Na www.rockvíradio.cz
2: To je tu práce.
0: Na Festiák. Na poradu.
1: Rockvíradio.cz
2: To je tu práce.
0: Na Festiák. Na poradu.
1: CZ.
2: To je tu práce.
0: Na Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posel.
2: To je tu práce.
0: Na Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Na Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej eš.
0: Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej eš.
0: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
0: Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. CZ.
0: Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. CZ. Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. CZ. Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. CZ. Shop na rokový rádio. CZ.
3: Rokrádio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou.

s garáží a zkušeben. Rok slušnej rok s garáží a zkušeben. Rok slušnej rok s garáží a zkušeben. Rok rádio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rok rádio. S garáží a zkušeben. Rok rádio. A zkušeben.

DAB+AFM nebo na DAB+AFM nebo na rádia. DAB+AFM nebo na rádia.cz. DAB+AFM nebo na rádia.cz. DAB+AFM nebo na rádia.cz. DAB+AFM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. Ono rádia.cz. Ono se řekne .cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To má. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mi.

nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz radia.cz .cz

vybere každej. Elektrickej ovnějšího z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijdu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vavky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrátě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naseri. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak si to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávej, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. A naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd. Každý upejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd. Každý všední den od 11 do 2 objednávejte. Elektrickej oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrickej oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Elektrickej oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Rasmussen'a. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořád. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabuše na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelnářez. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Ale radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku si

Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rock síti startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru je Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to z jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Kou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

zlý, časy dlouhých válek, i nezlý, časy dlouhých válek, si pro sny stvořený, tak jako slunce stvořený, tak jako slunce vždycky vyjde ponořený.

z garáží a z kušeben. Rok. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rok Rádio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rok Rádio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rok Rádio. Z garáží a z kušeben. Rok Rádio. A zkušeben.

Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodí. Nemáš co na sebe? Chodí. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdy. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio.cz.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Všude.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 90 doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 90 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najde 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej v našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodí... Vstáváme brzo a chodí... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Máme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, háků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Laď. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage. Ho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage. V dabu. Nikdy jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage. V dabu. Uslyšíš. Laď. Rock Radio Stage. V dabu. Laď. Rock Radio Stage. V dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Názes.
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobu. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Bože.
1: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
1: Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
3: Už si někdy zaparkoval jízdní.
2: Bože můj.
3: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
2: Prosím. Bože můj.
3: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
2: Prosím.
3: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
2: Prosím.
3: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy parkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy parátko? Hangáru?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy parátko? Do jícnu?
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy parátko? Do jícnu? Strkal jsi někdy parátko? Do jícnu sopky? Strkal jsi někdy parátko do jícnu sopky?
2: Cože?
3: Někdy parátko do jícnu sopky?
2: Cože?
3: To nic. Parátko do jícnu sopky?
2: Cože?
3: To nic. Do jícnu sopky?
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak sopky?
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuji.
2: Že?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se? To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře? Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
2: Vlastně.
3: Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
2: Vlastně.
3: Žertuji. Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.
3: Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.
3: Potím se. Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.
3: Potím se.
2: Vlastně nic moc.
3: Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se. Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes? Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle...
3: Tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi o...
3: Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem...
3: ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
3: Počes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl. Ale tohle bude asi omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říká ti omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říká jsem gay.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říká jsem gay. Řekl jsem omyl.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říká jsem gay.
1: Rock Radio.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říká jsem gay.
1: Rock Radio.
3: Konec. Jak jsi mě vzrušil.
2: Říká jsem gay.
1: Rock Radio. Konec legrace.
2: Říká jsem gay.
1: Rock Radio. Konec legrace.
2: Já jsem gay.
1: Rock Radio.

Poctivej český. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop, ale. Poctivej český festák nonstop. A. Poctivej český festák nonstop. A. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se lepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s festiáčími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav nového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav ku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc.

když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. A všichni. Když budeš sama v poušti stát. A všichni. Když budeš sama v poušti stát. A všichni. Sama v poušti stát. A všichni svatí přiletí. Poušti stát. A všichni svatí přiletí. Stát. A všichni svatí přiletí. A nebo. A všichni svatí přiletí. A nebude se k

has never gone so

0: události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a opovažte se napovídat tam. Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce? Napovídat tam. Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce? No. Kdy a kde začala celá akce? Kdy a kde začala celá akce?
1: No. Teda bylo to jako těžké.
0: Kde začala celá akce?
1: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo.
1: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to...
1: No. Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Teda bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to jako těžký teda.
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to teda...
0: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to teda...
0: No to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to teda...
0: Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to teda...
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 20. Dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkně 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. I voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rok všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio.
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio.
0: Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez.
0: Opravdu je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez.
0: Opravdu slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Popiš.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Popiš nám li...
1: Opravdu vás pobaví.
2: Popiš nám listopadové události...
1: Pobaví.
2: Popiš nám listopadové události roku 89. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události...

0: a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. Spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána. Zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60. Jel úplně normálně.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60. Jel úplně normálně.
0: Pobaví.
1: Jel 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jel 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jel 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Jel 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já ne. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji. Normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxík.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli... Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě.
1: Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec ne...
1: Teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá.
3: Co děláte se svým manželem?
1: No, nejezdíme taxíkem.
3: To asi nejenom, to je představa.
1: Nech toho!
3: S Pavlem v taxíku.
1: No. Víš, čím to je?
3: Čím to? S Pavlem v taxíku.
1: Víš, čím to je?
3: Čím to? S Pavlem v taxíku.
1: Víš, čím to je?
3: Čím to? No,
1: Víš, čím to je?
3: Čím to? No, mi řekni, mě teda zajímá, čím to je.
1: Víš, čím to je?
3: Čím to? No, mi řekni, mě teda zajímá, čím to je.
1: Nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Rádio.
1: Rock Rádio.
0: Konec legrace.

Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho je. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je u lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. A kolem ticho jest, je tu roková noc. A Jirka Němý ticho jest, je tu roková noc. A Jirka Němý a s ním je tu roková noc. A Jirka Němý a s ním spousta slušných noc.

0: Rock Radio, rokovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rock Radio, rok je slušná muzika. Rock Radio, název opravdu vás pobaví.
1: Z Prahy, kde je ten host?
2: Čí seš?
1: Z Prahy, kde je ten hostinský?
2: Čí seš?
1: Z Prahy, kde je ten hostinský?
2: Čí seš?
1: Z Prahy, kde je ten hostinský hernáj?
2: Čí seš?
1: Z Prahy, kde je ten hostinský hernáj?
2: Já mám.
1: Prahy, kde je ten hostinský hernáj?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká homolka.
1: Prahy, kde je ten hostinský hernáj?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká homolková, neznáš?
1: Hostinský hernáj?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká homolková, neznáš?
1: Hostinský hernáj?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká homolková, neznáš?
1: Hostinský
2: hernáj? Já mám v Praze dceru, nějaká homolková, neznáš?
1: To je otázka, tohle to jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, mám milost, 100 000 obyvatel, ne, 100 000 obyvatel.

0: Patelné. Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
1: Rock Radio.
0: Patelné. Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
1: Rock Radio.
0: Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
1: Rock Radio.
0: Konec. 1 100 000 lidí.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Lidí.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Adio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

Hey!